0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stavební zákon čeká další důležité jednání. Poslanci dnes zahájí závěrečné projednávání novely, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Na konečné hlasování ale zřejmě ještě nedojde, k návrhu se totiž sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Očekává se proto dlouhá a místy bouřlivá debata ve sněmovně. Ve Venezuele dále roste počet obětí zemětřesení. Úřady potvrdily už 2,5 tisíce mrtvých a několik desítek tisíc pohřešovaných. Pátrání po přeživších ale stále pokračuje i 8 dní po ničivých otřesech. V zasažených oblastech pracují záchranářské týmy z více než 20 zemí, včetně Česka. Venezuela zároveň vytvoří fond na obnovu za zhruba 4 miliardy korun. Portugalci otočili drama s Chorvatskem, ve vyřazovací fázi mistrovství světa zvítězili 2-1, když rozhodující gól vstřelili až ve čtvrté minutě nastavení. Vyrovnávací branku dal z penalty Cristiano Ronaldo, který se ve 41 letech stal nejstarším hráčem v historii play-off světového šampionátu. V osmi finále čeká Portugalce atraktivní pirenejské derby se Španělskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Nádraží v Turnově projde přestavbou. Příchod k vlakům bude nově podchodem. Správa železnic připravuje přestavbu železničního uzlu v Turnově. Stanice získá kromě nových nástupišť také podchod s bezbariérovým přístupem. Úpravy čekají i kolejiště. Průjezd vlaků zrychlí moderní zabezpečovací zařízení. Turnov patří v Libereckém kraji k největším železničním uzlům. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, k večeru by se pak mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni a bude poměrně větrno.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Krásné dobré páteční ráno, s vámi Lea a David, pár minutek po šesté, pátek 3.7. Prázdniny jedou na plný plyn, víkend už na nás z dálky mává a dokonce ten prodloužený, takže paráda. Tak jestli jste právě vstali, gratulujeme, první dnešní vítězství máte za sebou. No a teď už zbývá jediné, pořádně posnídat, protože prázdný žaludek sice umí udělat dobrý koncert, ale rozhodně ne dobrou náladu, takže ať vás dnes potká co nejvíc úsměvu, semafory svítí zeleně při cestě do práce a třeba káva chutná skvěle a pátek vám uteče přesně tak rychle, jak si přejete. Krásné dobré ráno, startuje páteční snídaně šampionů právě teď. Nickelback.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Just Be Good To Me, hezké dobré ráno. 9 minutek po 6. hodině posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Leona a David. 3.7. toto letí, toto frčí, ale skvělou zprávou dnešního dne je to, že další prodloužený víkend tohoto roku je prostě tady. Respektive já bych řekla, že je tu taková středa, která je vlastně pátek, přičemž pátek bude taky pátek. Rozumíme si, že jo, Davide?
1: No prostě v pondělí je jedno práce, no, tak to asi shrnul.
0: Ano, takže přátelé, je důvod k oslavám, prostě užít si to volno, dělat to, co máte rádi. Jisté je, že čtyřikrát po sobě nenastavujeme budíka, což samo o sobě zní jako zpěv andělských sborů, takže žádná zdržování se navzájem, žádné zbytečné dělování úkolů v práci a hurá domů a dělat to, co máte rádi. Čekají nás další dva dny grilování, výletování, ponocování, chrápání do desíti. Prostě tak, že si všeho budete užívat. Davide, máš nějaký plán na ten prodloužený víkend?
1: No tak my jedeme do Varu na festival a budeme tam až do pondělí, takže my máme plán jasný. Co ty?
0: No tak ty jsi prostě naprosto úžasný, protože jak já jsem zmiňovala včera nebo předevčírem, já do Varu jedu taky. Já tam budu zpívat, projdu se taky pomole jako modelína ve svých 40 letech.
1: No ale počkej, v pondělí už budeš zase vysílat, nebo ne?
0: Ne, tentokrát tady bude záskok.
1: Okay.
0: Jinak já samozřejmě veškeré svátky tady u nás v rádiu oslavuju prací, jak jinak vždycky to zbyde na mě. Každopádně vy nám dávejte vědět třeba, jaký jsou vaše tipy na prodloužený volno. Samozřejmě za to volno můžeme děkovat, že dorazil Cirošek, Metůdek a že upálili mistra Jana Husa. Škoda, že to nebylo častěji, protože ne, to samozřejmě to upalování, ale že třeba těch věrozvěstů nepřišlo víc, další dva třeba v srpnu, v listopadu a tak dále, že bychom prostě měli víc i těch volných dnů. Tak či tak je třeba to oslavit, tak všem třem večer věnujte kalíšek, vstávat se nemusí, tak si večer

0: Minutka po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Nestárnoucí, nesmrtelný, nezničitelný, jeden z nejznámějších akčních herců Hollywoodu. Tom Cruise dneska slaví 64. narozeniny. Vybavíš si, Davide, nějaký film s Tomem Cruisem?
1: No, popravdě řečeno, teď asi takhle narychlo ne, spíš jenom... Já jsem si říkal, jak jsi začal mluvit o Tomu Cruisovi, tak jsem si říkal, aha, ve Varech asi představili další celebritu a asi bohužel teda nepřijede.
0: Nepřijede, ale určitě všichni známe třeba tenhle song.
1: No jasně.
0: A co Top Gun?
1: Top Gun jsem neviděl, ale tušil jsem, že tam hrál popravdě.
0: Každopádně ten playlist Top Gunu je 100% nádherný, doporučuji všema deseti. Každopádně za svou bohatou kariéru už natočil desítky filmů a vypadá pořád stejně. Když si vezmete, jak dneska vypadají jeho filmové partnerky, se kterými točil před 40 lety, asi se shodneme, že ten život je fakt nefér, protože Tom je buď robot, nebo má nějaký klon, protože vypadá nádherně.
1: Každý stárne jinou rychlostí prostě.
0: On s takovou jako gráčí a noblesou, no prostě je to kaňor, takže všechno nejlepší, Mavericku.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
15: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
16: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
15: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
16: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
15: Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
18: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili překážku v provozu na D8 na 82. kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Dejte pozor na předmět na vozovce.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, teď už 6:30 a David Jost s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: Alexander Ovečkin bude v NHL pokračovat i ve 22. sezóně. Historicky nejlepší střelec základní části podepsal s Washingtonem novou roční smlouvu. Dlouholetý kapitán Capitals má na kontě už 929 gólů. Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Do Karlových Varů dorazila hlavní hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. Legendární herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti ho přivítala skupina fanoušků, kterým rozdal několik autogramů.
0: Já jsem zaregistrovala už nějaké články jeho první fotografie, 88 let a vypadá famózně.
2: Neskutečný. Před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak Tom Cruise nestárne.
0: Ano.
2: Co máme potom říkat o Dustinu Hoffmanovi?
0: Kéž bychom mohli vypadat jako oni, až bude tolik, kolik jim. Hezké ráno.
1: Nosím černý brýle,

0: Na Hitrádiu Sia a já vám teď řeknu, proč je dobře, že se ochladilo. Vysoké teploty zapříčinují u agam v Austrálii, což jsou vlastně takové ještěrky, změnu pohlaví ze samce na samičku. Potvrdili to opět jakýsi
1: vědci.
0: S tím, že taková potvůrka je ještě ráno Pepa a večer už je třeba Pepina. Takže já si myslím, že bychom měli mít asi respekt před sluníčkem, protože o svátcích mají přijít zase vysoké teploty a po víkendu může být z Davida třeba klidně ženská a země chleb.
2: Já myslím, že řekneš, že je dobře, že se ochladilo samozřejmě kvůli tomu, že se mnohem líp spí, ne proto, co se děje v Austrálii.
0: Je to tak, spí se nám krásně, tak si to užívejme, protože ty teploty pomalu, ale jistě budou zase stoupat. I když to vlastně může být super zkušenost na druhou stranu, ale pro jistotu bychom se měli pořádně namazat. Vyrážíme na cesty.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupi od dvou kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gel Vandrvoš 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryteskvosty.eu.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Je tak slnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák.
19: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili překážku v provozu na D8 na 82. kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Dejte pozor na předmět na vozovce.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Fine, Linkin Park, hezké dobré ráno. 6 hodin 50 minut k tomu aktuální čas, posloucháte páteční snídaní šampionů. Máme tady krásnou zprávu, protože krasobruslařská legenda Martina Sáblíková se nám vdala. Nádhernou fotkou s textem Naše navždy sdílela na svém instagramovém účtu, můžete se mrknout. Je to naše sportovní královna, o tom žádná. Po olympijských hrách v Miláně ukončila kariéru, čeká jí ale další životní etapa, a to se svou partnerkou Nikolou Zdráhalovou, totiž vstoupila do registrovaného partnerství a my jí za celé Hit Radio moc gratulujeme. Žvox, Zas a taky Florida, David Guetta, mějte hezké dobré ráno a díky, že posloucháte. Je tu pátek, prodloužené volno před námi.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váž

0: ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko má opět jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Podle nových dat Eurostatu klesla v květnu na 2,9%. Společně s Bulharskem tak Česko obsadilo první místo v celé Evropské unii. Průměrná nezaměstnanost v 27 přitom činí téměř 6%. Bez práce je tak v Evropské unii v průměru každý 17. člověk, v Česku zhruba každý 35. Elektromobily v Česku dál nabírají na popularitě. Jen v červnu se u nás zaregistrovalo více než 2100 nových aut poháněných výhradně elektřinou. Jejich podíl na trhu s novými osobními vozy vzrostl na 8%. Elektromobily tak tvoří zhruba každé 12. nově registrované auto. Zájem o bezemisní vozy v Česku tak pokračuje i v letošním roce. Trumpovi lidé hledají novou cestu. Spojené státy podle médií zvažují, jak omezit vstup těhotných žen do země. Reagují tak na rozhodnutí nejvyššího soudu, který odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit občanství pro děti narozené v USA. Americká ústava totiž většině dětí narozených na území Spojených států občanství automaticky přiznává. Nové úvahy tak mohou rozpoutat další ostrý spor o migraci i občanství. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: T-Mobile převádí IoT senzory, které nasadil do jízerek při letošní jízerské 50 do letního režimu. Některé ze zařízení, které v zimě měřily sněhové podmínky, budou během léta využity k monitorování teploty vody v retenčních nádržích. Spolu s dalšími senzory a meteostanicemi budou také poskytovat údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu na více než 10 místech v jízerských horách. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Bude polojasno až oblačno a foukat bude mírný až čerstvý vítr.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Je krátce po 7, pátek je v plném proudu, my jsme rádi, že své ráno trávíte právě s námi. S vámi Lea a David, posloucháte Snídaní šampionů a podíváme se také na svatbu, o které se mluví snad úplně všude. Ano, na tu svatbu roku. Kdo řekl své ano, nebo teprve řekne, co se dělo kolem a proč o tom mluví skoro celý svět. To všechno už za malou chviličku, tak si dolijte kávu, zakousněte něco posledního, nějaké to dobré sladké sousto snídaně a zůstaňte s námi, protože páteční ráno teprve začíná.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Krištof, Dominika Aláče a půlnoční hřích. Páteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. My se společně podíváme teď na tu zmiňovanou svatbu roku. I když je to trošku taková detektivka, co si budem. Taylor Swift a její Travis mají podle aktuálních zpráv slavit svatbu už tento pátek v Madison Square Gardenu v New Yorku. Pár ale pozor, zatím veřejně nepotvrdil vůbec žádné detaily svatby a dokonce agentura Reuters píše a zároveň upozorňuje, že čas ani místo nedokázali nezávisle potvrdit a že kolem akce může být i řada záměrných falešných stop. Když si Davide o tom mluvil už ve zprávách, tak co myslíš, vzali se, nevzali se?
1: No já nevím, co mě spíš zajímá je, jak jsou na tom finančně, samozřejmě nejsem sám, tak jsem si schválně věděl, kolik mají na svém účtě jak Taylor Swift, tak hráč amerického fotbalu Travis Kelce. Tak věřte, že zatímco Taylor Swift má zhruba 40 miliard korun majetek, tak Travis jenom zhruba 2 miliardy, takže tak asi 25krát míň.
0: Ježišmarja, to je pro nás normální smrtelníky nepředstavitelná částka, jak to vypadá asi celé pohromadě?
1: No pohromadě nevím, ale zajímalo by mě taky, kdo tu svatbu bude platit, vzhledem k tomu, že ta Taylor má o tolik víc, tak jestli třeba na půl, nebo jestli zas by to měl brát.
0: A nebo si dají kámenušky papír.
1: Nebo si dají kámenušky papír, nevím.
0: Každopádně by měli mít údajně až 1000 hostů, že je taková jakási malá čtvrteční oslava, by měla být pro 100 lidí. Ale právě dneska 1000 hostů, Madison Square Garden, což je domov velkých koncertů, hala pro 20 000 lidí, dokážeš si to vůbec představit?
1: No tak vzhledem k tomu, že my sami plánujeme svatbu a budeme tam mít asi 100 lidí, tak svatbu pro 1000 ještě k tomu v Madison Square Garden si samozřejmě moc představit nedokážu. No. Ale aspoň, když bude pršet, tak je to nemusí trápit.
0: To je pravda, takže ať je to, jak je to, my si teď zahrajeme z éteru Hit Rádia. Tady to máme zadarmo a ještě rádi to pouštíme, vy to rádi posloucháte, Taylor Swift Love Story, tak jak tenhle její příběh dopadne, to zajímá nás všechny. Hezké ráno.

0: Zamilovaný příběh Taylor Swift, řešíme tady její svatbu, zdali se vdala nebo nevdala, jsou oslavy, nejsou oslavy. Je to taková detektivka, která se čte úplně sama, co si budem, a dokonce fanoušci řeší stopy, jakože bedny s nápisy typu Garden Party. Údajně zámecké dekorace, zeleň, možný, já nevím, zrcadlový bál, detail a dokonce i výměnu červeného koberce za fialový. Ale nás by zajímalo, jaký je její hudební program. Co jsem se tak dočetla, Davide, tak by tam měl být dokonce Paul McCartney nebo Ed Sheeran. A taky nejznámější country zpěvák, který je pro Taylor taková srdcovka, MC Grow.
1: Tak toho jsme si tady googlili, pro nás v Evropě ne tak úplně známý, ale docela zábavný country zpěvák, proč ne?
0: No, kdo vám bude hrát na svatbě nebo zpívat?
1: No, nám asi Ed Sheeran leda tak z nějakého magneťáku.
0: Zvyše.
1: Dominik Vršanský, náš milý kolega.
0: Ježiš, tak to budete mít skvělý. Já bych řekla, že na normální spadvák prostě zpívá bratranec u kláves. Tady se řeší, jestli náhodou nepřijde hudební historie osobně. Každopádně ale pro velký úspěch. Si Taylor dáme ještě jednou. The Fate of Ophelia, hezké dobré ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahické léto a Kopalas Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte aktuálně stádo zvířat. Na Českolipsku u Brenné ve směru na Božíkov dejte pozor na stádo telat pohybujících se na komunikaci.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Hezké dobré ráno. Klidně nám pište, už chci soutěžit na 777-937-777, ale je 7:30, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Kriminalita v Česku sice výrazně neroste, policisty ale znepokojuje jiný trend. Přibývá případů spojených s vysokou agresivitou a stále častěji v nich figurují děti a mladiství. Statistiky upozorňují také na takzvané zážitkové násilí, kdy mladí útočí jen proto, aby si něco vyzkoušeli nebo posunuli vlastní hranice. Svrap se letos v Česku šíří více než loni. Hygienici za první pololetí zaznamenali už přes 7100 případů, což je o zhruba 2000 více než ve stejném období minulého roku. Onemocnění způsobuje parazit zvaný zákoška svrabová. Finsko je považováno za nejmetalovější zemi světa. Podle několika mezinárodních žebříčků má nejvíce metalových kapel v přepočtu na obyvatele a metal je tam běžnou součástí kultury. Za Finskem následuje Norsko, Island, Švédsko a Albánie. Nadprůměrně si vedou také Česko a Slovensko.
0: Kdo by to byl řekl, protože tohle je zrovna takový hudební styl neboli žánr, kterému já nikdy moc nepřišla na chuť.
2: No tak to jsme dva. Každopádně jsme se tady koukali na nějaké metalové skupiny a přišli jsme na to, že nehrají jenom tvrdě, ale i docela romanticky.
0: A dokonce jsme našli i pecku, kterou přespívala Maruška Rotrová Láskou níž deštěm, tak my si originál verzi dáme právě teď. Black Sabbath.

0: Sabati, She's Gone. My to známe od Marušky Rotrový jako Lásko voníš deštěm. Jo, jo, krásná věc. Ale my jdeme soutěžit, protože je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Takže přátelé, kamarádi, já už teď vím, že na telefonu máme posluchačku Sandru. Hezké dobré ráno, Sandro.
2: Hezké dobré ráno přeji.
0: Odkud voláme?
2: Z Ostravy, z práce.
0: Z Ostravy, momentálně. Z práce. A co pracuješ?
2: Dělám kontrolku filtru.
0: Dobře, tak jsi připravená soutěžit o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Daleko to mi te budeš, když vyhraješ.
2: Jasně, super.
0: Tak jdeme
2: doufám,
0: na to.
2: Že vyhraju.
0: Jdeme na to?
2: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Tak Sandro, řekni nám alespoň jeden měsíc, který končí na písmena N.
2: Červen.
0: Výborně. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik vteřin má minuta a půl?
2: 90.
0: Skvělé.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká planeta je nejblíž Slunci?
2: Merkur?
0: Ano, bylo to těžké, ale zvládla si to.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na kanadské vlajce?
2: Červená, bílá.
0: Výborně. A poslední otázka. Může někdy vyjít pátek 13. na pondělí?
2: Nemůže.
0: Výborně, vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava.
2: Ježiš,
0: od Allegro.
2: Super, děkuju moc.
0: A s kým vyrazíš?
2: Tím vyrazím asi s kamarádkou.
0: S kamarádkou. Allegro určitě jo. Znáš, je to nejznámější nákupní platforma v Polsku. Takže super. Si to užiješ, je to partner vlastně naší rychlé pětky. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat.
2: Dobře,
0: moc si to užij. A budeme rádi, když tam třeba postneš, pošleš nějakou fotečku.
2: Určitě, určitě.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky,
0: takhle jednoduchý to je, přátelé. Co pak pro vás chystáme asi příští týden? Nechte se překvapit, ale rozhodně to budou radosti.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: 7 hodin 41 minut aktuální čas, hezké, dobré páteční ráno. Máme tady jednu velkou oslavu, která se uskuteční zítra. Kulatiny, 80 let. Holky, ženy, dívky, bikiny v sobotu slaví 80 let. Miniaturní dvoudílné dámské plavky viděl svět poprvé na přehlídce 4. července 1946. No, zajímavé je, že dokonce modelky je odmítali předvádět, dneska ta doba je úplně někde jindá, čím menší, tím lepší asi. Dokonce jejich autor musel ukecat tenkrát striptýzovou tanečnici. A ještě v roce 1957 hlásal americký časopis Mladá dívka: není třeba plýtvat slovy pro takzvané bikiny, protože je nemyslitelné, že by dívka s taktem a vkusem mohla někdy obléci takovou věc. No, tak kdyby existoval stroj času, tak bych jim přála zažít rok 2026, co některé ženy jsou schopné si na ta svá prsička a své vnady vzít. Každopádně potom ale přišla Bridget Bardotová a Bond Girls. Vkus, nevkus, to na sebe natáhli a bylo vymalováno. Takže bikiny, všechno nejlepší a prosím vás, vymyslete někdo i pro nás, co máme trošku ty vnady o něco větší, jo?
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
5: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
6: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
7: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: Náplně hned.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na D8 na 43. kilometru ve směru na Prahu. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

7 hodin 53 minut, tak posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. Dneska jsme se tady bavili o tom, že startuje Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Tam oba dva s Davidem jedeme a dokonce letos slaví kulatiny 60. ročník a zároveň 80 let od chvíle, kdy se tahle filmová tradice narodila. Dustin Hoffman dorazil, dostane na zahájení křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie a uvede film Absolvent. A taky dorazí ještě

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, Hit Radio, páteční snídaně šampionů. Za chviličku zprávy a taky pro někoho z vás budou další dárečky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech

0: podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na trhu s byty mají kupující větší výběr. Přestože ceny nemovitostí i hypoték rostou, letos může být vhodná doba na pořízení vlastního bydlení. V první polovině roku totiž výrazně přibylo bytů na prodej, hlavně v Praze a Brně. U starších bytů, například v panelových domech, navíc mohou zájemci dosáhnout i na slevu. Prodávajících přibývá a kupující tak získávají silnější vyjednávací pozici. Putin znovu posiluje svou ochranku. Ruský prezident po čtvrté od začátku války na Ukrajině navýšil počet lidí ve federální ochranné službě. Ta má na starosti jeho osobní bezpečnost, ochranu Kremlu i vládních budov. Podle médií krok přichází v době spekulací, že se Putin obává atentátu nebo převratu. Samotná služba má mít desítky tisíc příslušníků. Na cesty do zahraničí pozor, pravidla se změnila. Řidiče mířící na dovolenou čekají v některých evropských zemích nové povinnosti a za jejich porušení hrozí vysoké pokuty. Například ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku musí mít reflexní vestu všichni cestující v autě. V Itálii si potom navíc řidiči musí dát pozor na zóny s omezeným vjezdem. Vyplatí se proto ještě před odjezdem zkontrolovat pravidla konkrétní země, aby dovolená nezačala zbytečnou pokutou. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Nádraží v Turnově projde přestavbou. Příchod k vlakům bude nově podchodem. Správa železnic připravuje přestavbu železničního uzlu v Turnově. Stanice získá kromě nových nástupišť také podchod s bezbariérovým přístupem. Úpravy čekají i kolejiště. Průjezd vlaků zrychlí moderní zabezpečovací zařízení. Turnov patří v Libereckém kraji k největším železničním uzlům. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, k večeru by se pak mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni a bude poměrně větrno.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
5: Čtyři minutky po osmé, hezké dobré páteční ráno s datem 3.7. s vámi Leona a taky David Jošt. Vyhlásíme někoho z vás, kdo dostane voucher v hodnotě 7000 korun na outdoorové vybavení. To jste chtěli, my vám to dáme. Posílali jste nám vaše příběhy, zážitky, vzpomínky z vašich životů. Tak se těším, komu z vás uděláme radost. Do toho spousty skvělých hitů, zajímavých informací. Tak to ráno je nejlepší s námi. The Calling právě teď.
0: Hit Radio Kontakt.

0: říkám skvělý song, naladit se na to následující prodloužené volno. Pátek, sobota, neděle a pondělí. Jo. Já nevím jak vy, já už se vidím někde. Postel, jak budu dlouho spát, protože mám pondělí volno. Po nějakém tom večírku v Karlových Varech. Jo, těším se. Hezké dobré ráno. Pokud jedete s partnerem na dovču, tak bacha, na dovolené se totiž nevěra proflákne nejčastěji. Jste totiž pořád spolu, mobily odložené v dosahu druhého, no a pak přijde jedna nevhodná zpráva a máte poklidu na pláži. Tady dokonce náš kamarád, společný tady s mojí kolegyňkou vedle z rádia, si stihl zažít už takový ten první den dovolené v Turecku. Další týden tam totiž s přítelkyní nemluvili, cesta domů v jednom letadle trvala prý jako cesta na Mars, takže raději nechte prosím vás mobily doma, ať tomuhle předejdete. A nevím, jestli někdo z vás má i nějakou takovou zkušenost, že na dovolený se provalila ta nevěra, klidně nám o tom napište na 777-937-777. Davide, znáš někoho ve tvém okolí, komu se třeba takovým způsobem provalila nevěra?
1: Já nikoho takového neznám a ještě zpátky k tomu příběhu, který jsi popisovala, to bylo teda hodně nešťastný, že se stalo na začátku, protože ano. Kdyby se to bývalo stalo na konci, tak by to zas takový problém nebyl. No tak dávejte pozor hlavně na začátku, ať pak s tím partnerem nemusíte být celou dovolenou potichu.
0: Je to tak. Teď už J-Lo a taky pes, který nekouše, Pitbull, On The Floor. Jsme Hit Radio, hezké ráno. J-Lo.

0: Nico Santos, Hit Radio, snídaně šampionů, hezké dobré ráno. A my vyrážíme do Havířova. A víte proč? My totiž vyhlašujeme nejlepší městské slavnosti roku 2026 a taky důvod, proč si v září udělat výlet právě do Havířova. Něco takového jste totiž nezažili. Havířovské slavnosti letos proběhnou 4. a 5. září a program je prostě wow, opravdu hodně pestrý, kde si každý najde to svý. V pátek dorazí například Košín, Lucie Bílá, Mike Spirit, nebo taky v sobotu Eurythmics, Rita Ora, Rednex, Kateřina Marie Tichá a spousty dalších hudebních umělců. Takže tohle není festival, tohle jsou, přátelé, městské slavnosti. Takže i cena je lidová. Velký respekt, tleskáme. A jestli existuje místo, kde se může během jednoho víkendu slyšet živě The Riddle nebo superhity Rity Ory, Sweet Dreams, Cat Najo, Get Up to Wait, Cat Najo, určitě všichni znáte, a nebo Nonstop, je to letos Havířov. Všema 10 doporučujeme, protože my tam rozhodně budeme.
1: Hit Radio Kontakt. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze severních Čech, hlásíte bouračku s lesní zvěří na Českolipsku, mezi Mimoní a Ralskem se srazilo osobní auto se Sednou, s opatrností projedete.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Fanatika každou vteřinou, hezký dobrý den, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Závislost na mobilu se stává stále větším problémem. Někteří lidé tráví u telefonu i více než 14 hodin denně a kvůli tomu vyhledávají terapii. Odborníci upozorňují, že i když nejde o oficiální diagnózu, lidí, kteří nad mobilem ztrácejí kontrolu, rok od roku přibývá. Počasí v Evropě rozdělí výrazné teplotní rozhraní, zatímco západ kontinentu znovu zasáhne vlna veder, severovýchod čeká chladnější a deštivější počasí. Česko se ocitne mezi oběma oblastmi a tak nás čeká proměnlivý týden s výkyvem teplot.
0: Já si myslím, že český národ se rozdělí na dvě poloviny. Komu to bude jedno a budou šťastní, že bude chladnější počasí, a ti, co budou ve Varech na festivalu.
2: A ti, co pojedou do Varu. Já jsem schválně koukal na předpověď v Karlových Varech od soboty až do úterý zataženo s deštěm, takže pokud se chystá na festival, tak přibalte pláštěnku.
0: A možná i nějaký ten deštník. Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe právě teď, potom Kamrat, to je skvělá muzika, hezké ráno.

0: 8 hodin 36 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio, Kamrad Be Mine, přejeme vám pohodový letní pátek, dobrou náladu a hlavně, ať vám dnešek hraje přesně podle vašich představ. My jedeme dál, do brdečka. Česko má totiž krále čokoládových zlodějů a tentokrát, prosím vás, já to nejsem, protože kdo mě velmi dobře zná, tak ví, že já jsem taková čokožroutka, jo? Ženská, elegantně vyplněná, prostě miluju sladký. Ale jeden chlapík na Brněnsku dokázal v trenkách pronést ze supermarketu čokoládu za 15 tisíc korun. Neuvěřitelné, nevím, co to bylo za čokošku za 15 tisíc, ale detaily o zákoutích a kapsičkách radši asi nechceme znát, ne, kde byla schovaná. Blbé pro něj je, že ho u toho plnění spodního prádla natočili kamery a čokoláda mu byla zabavena. Tak co, zase aspoň nestloustne, ne? Tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu
8: Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: páteční snídaně šampionů s vámi Lea, hezký dobrý den. Shakira dozněla, ale my teď tady máme terapii venkem, jdeme soutěžit. Vy jste nám psali, naše Hitradio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili společně a naordinovali vám takzvanou terapii venkem. My jsme po vás celý týden chtěli, abyste nám psali vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodívali ven, a hlavně na téma váš nejlepší výlet, bacha, v tom nejhorším počasí. Těch příběhů nám přišlo strašně moc. Děkujeme za tu vaši aktivitu. No a někoho z vás samozřejmě musíme vybrat právě teď a hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun právě na zmiňovaném e-shopu For Camping. Tak já jsem vylosovala posluchačku se jménem Veronika ze Soběslavy, která nám napsala: k tomu, aby vás vypeklo počasí, netřeba podnikat vysokohorskou túru. Stačí si vyrazit na procházku za město. Před první průtrží jsem si stačila najít přístřešek a schovat se, ale po dešti vylezlo slunko, modrá obloha a duha. Pokračovala jsem tedy v cestě a co čert nechtěl, ta průtrž se během chvíle vrátila zpět a to už jsem se schovat nestihla. A já si myslím, že zbytek by nám mohla dopovídat Veronika, kterou máme na telefonu. Verunko?
1: Dobrý den.
0: Verunko, dobré ráno. Skončila jsem u toho, jak jsi vlastně promokla, že jsi vypadala, jako by si vylezla oblečená z rybníka. Jak ten příběh pokračuje?
1: Přesně tak, takže kapala ze mě strašně voda, v botách jsem měla rybník, plíchalo mi z bot.
0: Ano.
1: A auto jsem si zaparkovala v Soběslavi na náměstí. Mm-hmm. Bylo mi líto, aby jsem si takhle strašně mokrá sedla do auta a zmáchala jsem si sedačky. Bylo to ve všední den odpoledne, docela jako lidi byli na náměstí, ale nenapadlo mě nic lepšího, než se tam teda vyslíknout do spodního práza na tom náměstí.
0: Ano.
1: Docela na mě lidi koukali, pak jsem si do toho auta sedla a ještě mě bylo blbý jako mít na sobě to spodní prádlo mokré, takže v autě jsem vyslíkala i to a už jsem tam byla teda komplet nahatá, tím, že jedu domů. A celou cestu jsem se modlila, aby mě teda nikdo nezastavil a nemusela se někde z toho auta vystupovat, nebo mě nezastavili policajti. Naštěstí mě nikdo nezastavil a dojela jsem teda až domů a tam jsem jenom přeběhla jako ke dveřím teda úplně nahatá a pak už to bylo dobrý.
0: Takže ty jsi si chtěla zahrát na takový disco příběh, jak on běhal vlastně nahatý po náměstí v Plzni.
1: Přesně mě to napadlo, když jsem to psala včera.
0: A nebřít non-stop. Děkujeme za tvůj příběh, protože Verunko, seš to ty, kdo dostává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Saleva na forcamping.cz. Máš radost?
1: Paráda, mám obrovskou radost.
0: Tak gratulace veliká, vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat, nebo si to nechám a odjedu s tím někam pryč. Každopádně díky za tvůj příběh, měj se krásně, ahoj.
1: Nashledanou.
0: No a přátelé, kamarádi, my vám děkujeme všem, protože těch příběhů je tady opravdu spousty. A nebojte, my pro vás zase něco vymyslíme. Hezké ráno.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Ráno jsme spolu přežili, za pár minutek už tady bude páteční dopoledne, prodloužený víkend před námi, tak si ho užijte naplno. Dneska jsme taky zmiňovali, že startuje Mezinárodní filmový festival 60. ročník v Karlových Varech, kam já se taky chystám na 3 dny, jsem zvědavá, jak to zvládnu, jak se říká, šarivary. Každopádně užívejte toho volna naplno, dělejte to, co máte rádi, hoďte práci za hlavu a jenom si užívejte. Počasí má být takovýto příjemnější, žádná horka, tropy a tak podobně. A samozřejmě zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Byla s vámi Lada Děndě, ještě budu se těšit na vás zítra, tak jak jste zvyklí ráno, pak zase si odjedu do Varu. A příští týden, celý týden, budeme spolu ve snídaní šampionů. Teď už ode mě poslední song pro vás. There is a party. DJ Bobo. Nesmrtelná 90. léta. A pokud chcete slyšet tenhle hitovek více, tak poslouchejte naše Hit Rádio 90. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Rádio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Jablonce nad Nisou na Harachov. Za Kořenovem budou dneska v pravém pruhu probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. No a připomínám taky komplikace v Rychnově u Jablonce nad Nisou. V Ještěcké ulici probíhají stavební práce a silnice tady bude až do konce července uzavřená. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Jablonec nad Nisou upravil večerní provoz zahrádek. Rada města schválila změnu tržního řádu, která sjednocuje maximální dobu provozu restauračních zahrádek a pojízdného prodeje s dobou nočního klidu. Zahrádky tak od 7. července budou muset zavírat už v 10 hodin večer. Dosud mohly mít otevřeno až do 11. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Podle předkladatelů má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování ale dnes asi nedojde. Očekává se delší debata. K novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Měl to být konec levných zásilek z Číny, temu už si ale našlo cestu. U části nabídek se objevuje informace, že zboží bude odesláno z evropského skladu. Neznamená to, že je evropské, znamená to, že už leží v Evropské unii. Tím povinnost platit poplatek 3 eura odpadá, píšou to novinky.cz.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali Chorvatsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pirenejského derby se Španělskem. Zápas se odehraje v pondělí. Chorvaté neobhájí třetí příčku z minulého šampionátu v Kataru a nenavážou ani na stříbro z mistrovství světa 2018. Portugalci si zahrají osmifinále po třetí za sebou. Jejich maximem je bronz z roku 1966.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupni. Dneska bude polojasno až oblačno a taky poměrně větrno. Vítr bude foukat o rychlosti až 25 km za hodinu. Maximální teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni.
0: Hit Radio Kontakt.
3: A je to tady, společně už startujeme páteční dopoledne. Silvie Válková zdraví od mikrofonu. Tak jak se dneska máte? Jak se vám stávalo s vidinou toho, že před námi je prodloužený víkend? No jo, je by to jasný, tak aby jsme vám to čekání na něj maximálně zpříjemnili, proberem třeba roboty a AI a k tomu samozřejmě pošlu tu nejlepší muziku. Ava Max, Kings and Queens, to je pro vás.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

John Legend, All of Me. Takhle my jsme hned na úvod zvolnili tempo. Společně jsme si rozjeli páteční dopoledne a schválně, máte taky ten pocit, nebo jsem to jenom já, že i to kafe dneska chutná nějak líp? Třešničkou na dortu je, že nás čeká prodloužený víkend, 3 dny volna a svobody, tak jestli už odpočítáváte hodiny a minuty, dobře, že jste tady s náma, protože my si to tady spolu i dneska uděláme hezký. Už za malou chvilku proberem novinky z robotiky, protože už tenhle podzim nás čeká revoluční věc, tak na to určitě počkejte. No a já k vám do té doby pošlu jenom ty nejlepší hity pro ještě hezčí pátek. Teď už jsou na značkách Blink 182 a jejich All the Small Things. Jdeme na to.

0: Sean Paul, Dua Lipa a No Lie, to nám zní Eterem, Hit Rádia Kontakt. Za chvilku je tady 9:30. A my spolu teď pojďme omrknout, jaký novinky nám připravil svět robotiky. Velký milník nás čeká už tenhle podzim, protože první humanoidní roboti Neo míří do domácností. Na tohle robotického pomocníka si už můžete udělat předobjednávku. Stojí jen 460 tisíc a zvládne praní, skládání prádla, mytí nádobí, zalévání rostlin a unese až 25 kilo. Nicméně, jestli nemáte půl míče, já vám doma klidně uklidím za polovic. Robotický tanec taky umím. Já si myslím, že by to mohlo fungovat. Ne, ale teď vážně, já věřím, že se najde dost lidí, který za domácího robota klidně tyhle peníze dají, a taky věřím, že se najde spousta lidí, který to naopak děsí. Přece jenom, kdo viděl na Netflixu seriál Cassandra nebo třeba i takovej film Já robot, může tam někde vzadu v hlavě být takovýto znepokojení. No tak vám bych doporučila, pořiďte si robotický vysavač. To vás veškerý strach přejde, protože to je někdy něco tak hloupýho, až to bolí. Domácí robot Neo na tom snad bude o něco líp, ale stejně, myslím si, že to ze začátku bude mít spoustu much, takže vidina toho, že se zbavíme všech domácích prací, je zatím stále hodně daleko. Co ale není daleko, to jsou další skvělý hity. Za chvilku pokračujem s Carly Rae Jepsen.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

I tohle vám nabídl náš dopolední playlist. To byly Michael Schulte a Rehab na Hit Radio Kontakt. My jsme před malou chvilkou řešili, že na podzim už bude možný si koupit domů robota na domácí práce. A jestli vás děsí myšlenka toho, že dopadneme jak ve filmu Já, robot, mám tady něco, co vás zase uklidní. Je to důkaz toho, že lidskému oku a zkušenostem se ani umělá inteligence v některých ohledech nemůže rovnat. Automobilka Ford nabírá zpátky všechny inženýry, který propustila kvůli AI. Umělá inteligence prý nezvládala kontrolu kvality tak, jako zkušený člověk. Takže jestli taky někdy máte strach, že nás nahradí, klid, ten čas ještě nepřišel, dokud budou robotický vysavače narážet do všeho okolo a dokud nám ChatGPT bude odpovídat vymyšlený, neověřený informace, tak si myslím, že můžeme být v absolutním zenu. Pojďme na další hity. Na dveře už klepe 90-ková srdcovka Where Do You Go a No Mercy. Jdeme na to.

0: Little Sims a Burna Boy, nám už velmi dobře známé trio, který ale má v našem playlistu svoje zasloužené místo. Za chvilku už 9:45 a protože máme před víkendem, mrknem taky, co nás čeká na silnicích. Asi největší komplikace bude v Liberci na okružní křižovatce zvané Sněhulák. Ta bude kvůli pracem na 35. celý víkend uzavřená a to vždycky ve večerních hodinách od 6 do 8 ráno. Takže na to určitě myslete, jestli tudy o víkendu pojedete. No a jak to vypadá na silnicích teď? Na to spolu mrkneme už za malou chvilku ve zprávách 10. Do té doby si ale dáme další várku těch nejlepších hitů a připravila jsem vám tady nějaký ty letní klasiky, které nemůžou chybět, takže dorazí třeba Mr. Props a jeho Plážová idylka. A přidám taky tyhle chytlavý španělský rytmy. La Camisanera. I tohle pošlu už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte. Zůstaňte s námi a krásnej pátek.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
10: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny. To je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Desítka a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na trase z DOX na Českou Lípu před Sosnovou, budou v pravém pruhu probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. No a komplikace připomínám taky na Děčínsku, v Jiříkovicích ve Filipovské ulici, tady probíhá oprava železničního mostu a aktuálně tudy neprojedeme, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199.

0: korun. Akce platí do konce července.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
3: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio Kontakt.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Českou republiku. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Tyrkysová voda v zátoce Jablonecké přehrady vyděsila místní. Na strážníky městské policie i na hasiče se v posledních dnech obraceli lidé, kteří si všimli podezřelého zbarvení vody v zátoce přehrady v ulici Zahrází. Zbarvení vody ale podle hasičů způsobuje výskyt sinic a nejedná se tak o únik nebezpečné látky. Kvalitu vody i aktuální stav sinic v Jablonecké přehradě pravidelně sleduje krajská hygienická stanice. Na hradě a zámku Friedland finišují přípravy na otevření nového exkluzivního okruhu pod názvem Běžně nenavštěvovaná místa hradu. Na trase v přízemí hradu navštívíte zhruba 11 místností, jako třeba knihovnu, vrchnostenskou kancelář, hradní kuchyni, ale také tajuplné podzemí. První návštěvníci si novým okruhem projdou 18. a 25. července. Od srpna bude tato trasa nabízená už pravidelně od úterý do neděle. 113. ročník cyklistické Tour de France startuje už zítra a už teď je jasné, že půjde o jeden z nejzajímavějších ročníků poslední dekády. Organizátoři představili trasu, která kombinuje inovaci, historii i dramatické horské pasáže. Například nikdy v novodobé historii na peloton nečekalo tolik výškových metrů. Tour de France bude poprvé startovat z Barcelony. První etapa bude netradiční, týmová časovka o délce 19,7 kilometrů.
3: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: V České Lípě je 17 stupňů, v Jiřetíně pod Jedlovou 15 a v Harachově jsou teploměry zatím jen na 13. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, bude foukat vítr o rychlosti až 25 km v hodině a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni.
4: Hitradio Kontakt.
8: A teď už si jdeme rozjet další společnou hodinu. 10. dopolední právě teď před námi a protože je pátek, už za malou chvilku nás čeká Dořekni to, ve kterým probereme, co je vaše letní must have. A co v tomhle období prostě musíte zažít, abyste si řekli, že máte splněno. Nejdřív ale mrknem na bezděs a samozřejmě si k tomu dáme další superhity. Tady je Ed Sheeran a jeho Shivers.

připátku dobít baterky, tohle si myslím, že hodně pomohlo. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims a Tom Zeraj. Prodloužený víkend před námi, na světě je prostě krásně, tak jestli třeba právě teď sedíte v práci, odpočítáváte hodiny a už se vám nic nechce, pojďte si naplánovat, co o tom víkendu podniknout. Skvělý program bude v sobotu, v neděli i v pondělí na Hradu Bezděz, kde se budou konat hradní slavnosti. Budou tady šermířská vystoupení, pro děti se bude hrát pohádka, uvidíte výcvik hradní posádky, ukázky používání středověkých zbraní a taky taneční show. No, k vidění toho bude spoustu. A hele, pojďme si říct úplně upřímně, kolik akcí vás dokáže přenést o pár set let zpátky? No, moc jich není, ale tohle je rozhodně jedna z nich. Na Bezdězu zapomenete i na mobily, maily a pracovní starosti, takže my rozhodně doporučujeme a k tomu už taky posílám další muziku. Přidávám špetku roku do toho dnešního dopolka. Tady je kapela Hymn a mega hit Join Me.

0: Sean a No Sleep, i to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. Je pátek 10.24 a to je čas na naše tradiční Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Rádiu Kontakt.
0: I dneska tady pro vás mám ready větu, kterou vy budete moct podle svýho gusta doříct. My jsme spolu celý tenhle týden hledali na našich sociálních sítích v hlasovacím souboji věc, která neodmyslitelně patří k létu. Nakonec jste rozhodli, že ta největší letní nezbytnost je bazén, což jako ano, já můžu jenom souhlasit, ale spíš než typický letní věc, mě teď zajímá váš typický letní zážitek. Něco, co prostě musíte každý léto zažít, abyste si mohli říct, jo, tohle léto prostě bylo užitý. Takže dnešní Dořekni to zní, léto není léto dokud, a teď už je to ve vaší režii. Já teda vykopnu, za mě léto není léto, dokud si nedám langoše na festiáku. Jako jestli něco patří k létu, tak to jsou podle mě hlavně ty venkovní akce a festiáky. A k festiáku zase patří ten langoš, po kterým mi teda je pak vždycky blbě, ale stejně si ho pokaždý musím dát, protože to je prostě tradice. Teď mě ale zajímají ty vaše letní tradice, takže léto není léto, dokud. A pojďte mi to doříct na náš WhatsApp 606 825 404. Za chvilku na to mrkneme, těším se na zprávy.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio kontakt 606 825 404.
4: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
7: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny. To je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
0: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
11: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
12: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: I takhle zní pátek na Hit Rádiu Kontakt. My tady teď ale máme rozjetý naše tradiční páteční Dořekni to, tak jdeme na to.
1: Dořekni to na Hit Rádiu Kontakt.
0: Léto není léto, dokud se nespálím na sluníčku tak, že jsem rudý jak rak. To mi napsal Martin. A ano, to je taková letní klasika a Martio, mám to úplně stejně. Opalovák 50 sice pravidelně kupuju, ale zásadně nepoužívám, dokud už není pozdě, takže jo. To je takovej typický letní evergreen. Dorazila taky zpráva od Verunky. Léto není léto, dokud nejedu na dovolenou, dokud nevytáhnu z garáže venkovní grill a dokud si nedám první točenou zmrzlinu. Dokonalý, Veru. Já mám pocit, že ty si v jedné větě vystihla celou podstatu léta. Jako tyhle tři momenty si myslím, že by měly být na každém letním bucket listu. Mimochodem, píšete si někdo letní bucket list? Seznam věcí, co chcete za léto stihnout? Klidně mi i tohle dejte vědět. A ještě tady mám hezkou zprávu od Simči. Léto není léto, dokud aspoň jednou nezmoknu, když jsem zrovna u vody. Jo. Hele, jak se to říká, na severu Čech buď prší, nebo jdeš do kopce, takže ten déšť k tomu létu tady prostě patří taky. Nicméně má to takový svoje osobitý kouzlo, když jste zrovna čerstvě namazaní na dece u vody a najednou začne ten slejvák. Většinou se to za 20 minut přežene, pak všechno voní po dešti a voda je najednou úplně jiná. Takže rozhodně souhlasím, že aspoň bez jedné takovýhle zmoklý historky by to léto asi opravdu nebylo ono. No tak moc díky za to, jak jste to dneska dořekli a já doufám, že se vám o víkendu podaří pozbírat nějaký ty krásný letní zážitky. Teď už další hity posílám k vám Offspring.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.
2: Kontakt lieben, glauben, glauben.

0: Pink, Pretty Fly a páteční Hit Radio Kontakt. I dneska nám ten playlist hezky šlape. Za chvilku už 10:45 a já vám v tomhle čase už chystám další skvělý jména a další skvělý hity. Takže pokud byste takhle při pátku potřebovali trochu zvolnit tempo, oddechnout si a naladit se na ten prodloužený víkend, myslím si, že k tomu skvěle sedne. Save your tears. No a jestli naopak potřebujete nakopnout, dobít baterky, nebo se večer chystáte na nějakou pártošku, i na tohle se naladíme. Ella Henderson, Rudimental a Elvai. I takhle budou znít následující minuty tady u nás v éteru Hit Radio Kontakt. Tak na to určitě počkejte a krásný pátek. Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami. Inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už skoro 11 a my jdeme hodit očkem na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A připomínám, taky komplikace v České Lípě, v Liberecké ulici, tady stále probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná, tak na to myslete. No a nohu z plynu sundejte i na trase z DOX na Českou Lípu před Sosnovou, bude v pravém pruhu probíhat práce údržby, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.

0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Hygienici kontrolují v Libereckém kraji letní tábory pro děti. Mimo jiné zjišťují i to, jak se organizátoři vyrovnali s novými pravidly. O co přesně se jedná, dodává za krajskou hygienickou stanici v Liberci Kateřina Hochmalová.
1: Zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, takže ještě se díváme na to, jak pestrý ten jídelníček je. Změny v tom technickém zabezpečení táborů, tedy vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené.
0: Letní tábory, ať už pobytové nebo příměstské, vyjdou rodiče nejčastěji na 5 až 10 tisíc korun. Bezpečnostní situace pro Českou republiku v rámci Evropy je horší než před 4 lety. V České televizi to řekl nový náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč ve spojitosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Ministr obrany Jaromír Zuna, který jako jediný pro Hlaváče nehlasoval, mu vyčítá příliš rychlou kariéru v armádě. Nový náčelník to ale jako výtku nebere. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který začíná právě dnes, včera přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jablonec se přece jen dočkal pohárové Evropy, kam postoupí po průšvihu Karviné. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se tak do pohárů dostal Jablonec, který si zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Své síly změří s chorvatským Varaždinem.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz
0: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 15 až 18. Odpoledne budou stoupat maximálně na 18 až 22 stupňů. Bude polojasno až oblačno a taky poměrně větrno.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Třetí třetina dopoledního rozjezdu začíná právě teď. Sylvie Válková stále s vámi a k tomu už hraju Alana Volkra. Tady to je

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas.

hned teď, to nám zní éterem, Hit Radio Kontakt, je 12 minut po 11. a jde se na fotbal. Fotbalové mistrovství jede naplno a ani včerejší zápasy nám nenabídly nějaká velká překvapení. Dál jdou po výhře nad Rakouskem Španěle, Švýcarsko si poradilo s Alžírskem a do osmi finále postupuje i Portugalsko, který porazilo Chorvatsko. No, zrovna těm Chorvatům jsem docela i věřila, že by se mohli urvat, škoda. A co nabídne dnešek? V 8 večer zápas Austrálie-Egypt a o půlnoci Argentina-Kapverdy. No, o té Argentíně já se teď musím vyjadřovat opatrně, protože já jsem tady včera mluvila o tom, že Argentina zakázala 13 tisícům mužů vstup na mistrovství světa, jelikož neplatí alimenty. A taky jsem zmínila, že mi je tohle sympatický a že jim snad začnu i fandit. No a doma jsem dostala obrovský hate, protože my jsme přece tým Ronaldo a ne tým Messi, takže co jsem si to dovolila říct, že začnu fandit Argentíně. No schválně mi klidně taky dejte vědět, jestli jste spíš tým Messi nebo Ronaldo a já k tomu už posílám linkiny. Krásný dopoledne.

0: Vlnovka jako dělaná k pátečnímu dopolední. To byly Matafix a jejich Big City Life. A my teď pojďme na naše sociální sítě, kamarádi, protože tady vyvrcholil náš hlasovací souboj, ve kterým jsme společně hledali tu největší letní nezbytnost. A samotný finále bylo hodně těsný, bylo to mezi melounem a bazénem a jako takhle. Já si myslím, že obě tyhle věci jsou letní nezbytnosti, obě k létu patří a nebylo by to bez nich kompletní prostě, takže chápu, proč to bylo tak vyrovnaný. Nakonec ale přece jenom o trochu víc hlasů získal bazén, takže to je vítěz našeho hlasovacího souboje a taky absolutní král léta. Tak díky všem, co jste celý týden hlasovali, já myslím, že jste to rozhodli skvěle a proto si už za malou chvilku za odměnu dáme dva typicky letní songy, tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
3: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
4: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
3: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.

Two Friends a Sweet Caroline. Letní megahit, který jsme za váma takhle při pátku prostě museli poslat. Jsou 4 minuty po 11:30 a vy už víte, co nás teď čeká. Omrkneme spolu večerní speciál, který startuje dneska po 6. hodině. Opět vám v něm budeme posílat jenom ty nejlepší hity z 80., 90. a přelomu milénia, takže o soundtrack k pátečnímu večeru máte postaráno a taky si spolu právě teď dáme malou ochutnávku. Dneska pro vás mám definici toho, jak zněly český rockový 90. Takže kamarádi, rozhodně volume doprava a jdeme na to. Skvělej Dan Bárta a jeden z jeho největších hitů Ani náhodou. To posílám za váma.

0: Lady Gaga a Abracadabra, to nám zní na závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za fajn pátek, já doufám, že vám to se mnou příjemně uteklo. A teď už, kamarádi, bude jenom líp. Ode mě budou ještě třeba Indila nebo Avicii po 12. srdcovky s Jirkou, k tomu si vychutnáte oběd, pošlete ještě pár mailů a pak hurá domů, prodloužený víkend je tady, tak si ho užijte naplno, dávejte na sebe pozor a já se na vás budu těšit zase v úterý. Tak čau, čau.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace-zahubičku.cz. Využijte ceny před zdržením.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v Horské ulici probíhá odstraňování spadlého stromu a místo je dočasně neprůjezdné. A na uzavírku narazíte na Děčínsku, v Jiříkovicích ve Filipovské ulici probíhá oprava železničního mostu a komunikace je tady neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Největší důvěru Čechů mají hasiči, následují policisté, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom pak Senát, sněmovna a Evropská unie. Do soutěže na poskytovatele dopravy na železniční lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov přišly dvě nabídky. Lhůta pro podání vypršela dnes dopoledne v 10 hodin. Ministerstvo dopravy nabídky vyhodnotí a vybere dopravce, který bude na lince jezdit 6 let s možností prodloužení o další 2 roky. Na lince by měl začít jezdit od prosince 2028. Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zahajovacím snímkem je argentinsko-španělský dokument Zápas století. Pokračuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Což je dokumentární film o pravděpodobně nejslavnějším fotbalovém zápasu všech dob, který se uskutečnil přesně před 40 lety v Mexico City mezi Anglií a Argentinou. Tento zápas vstoupil do historie nejen bájnou boží rukou Diega Maradony, ale i tím, že se jednalo o mnohem více než fotbalové utkání. Ty týmy řešily navzájem problémy týkající se například boje o Falklandy.
2: Večer na slavnostním zahájení převezme pak křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký oscarový herec Dustin Hoffman. A teď ještě pohled k nám.
4: Jablonec nad Nisou upravil večerní provoz zahrádek. Rada města schválila změnu tržního řádu, která sjednocuje maximální dobu provozu restauračních zahrádek a pojízdného prodeje s dobou nočního klidu. Zahrádky tak od 7. července budou muset zavírat už v 10 hodin večer. Dosud mohly mít otevřeno až do 11.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
4: V Chrastavě je 17.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jasně, ty páteční srdcovky přesně k pravému poledni, teď jsou 3 minutky po 12. Zdraví vás Kuba Urban z Hit Rádia, no a co mám pro vás dneska? Zase písně, na které si dost možná pamatujete, že jste jako kdysi dávno slyšeli, jo? Ale vždycky znamenají jako něco víc. Máte je zapsané v srdci, milujete je, ale často je úplně neslýcháte, protože těch písniček, které jsme za život vlastně jako naposlouchali, těch je hrozný množství. Tak my si některý připomeneme právě dneska, to znamená, že si dáme Garbage, budeme hrát taky skvělý duet, miluju to, Kenny Rogers, Dolly Parton, dáme si Example, ale ze všeho nejdřív začneme se skupinou Westlife. Já předpokládám, že je znáte, jo? Season in the Sun, to je původně šanzónový příběh a potom velký hit na konci 90. let i balada. Tak tohle jsou srdcovky Hit Radio a přeju vám hezké páteční poledne.

0: Tohle je jedna z těch srdcovek, které pro vás máme dneska v pátek na Hit Radio, se kterými jsme to vlastně dneska začali. Seasons in the Sun, tahle verze od Westlife, ale já věřím, že je to natolik silná píseň, že si vzpomenete, že kdysi dávno, no jasně, to už jsem slyšel, prostě těch verzí písně Seasons in the Sun je víc než dost.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Skoro bych řekl, že ta nejznámější je ze 60. let a naspívalý Terry Jacks, nicméně vlastně ten originál písně sahá jako ještě hluboko dál. Myslím si, že to byl konec 50. Ale tohle byly Westlife hned na úvod. Tak přátelé, kamarádi, k pátečnímu obědu pro vás máme velké hity, na které si určitě rádi zavzpomínáte. No a před námi je návrat do roku 1996. Jo? To byste si řekli, to je ještě dobrý, 96, to je v pohodě. Horší je, když vám řeknu, že už je to 30 let, teda to už jako působí trošku jinak, jo. V roce 96 totiž byla na výsluní kapela Garbage, jo. A oni byli přesně ten typ kapely, která jako uměla spojit trochu alternativy do toho pop a taky takovou lehkou provokaci, vlastně celkově do něčeho, co znělo velmi sebevědomě, možná až trošku nebezpečně. A vy, kteří jste v 90. letech jako prahli po pořádné kytarové poprokové muzice, tak určitě Garbage znáte. Jejich single Stupid Girl hrajeme právě teď a za pár minut nás čeká jeden jako fenomenální duet, který se nedávno objevil v jedné Netflixové sérii a díky tomu se znovu vyšvihl do žebříčku. Bude Islands in the Stream.

0: kterou jsme zazpomínali v srdcovkách Hit Radia. Mimochodem, tahle píseň se, no není to tak dávno, tuším rok, možná rok a půl, vrátila do světových žebříčků a do streamování, protože v závěrečné scéně byla použita v takové minisérii Netflixu o Davidu Beckhamovi. A vlastně manželé Beckhamovi, David a Victoria, na tuhle píseň v závěrečné scéně tančí. A je to jako velmi rozkošný, hezký a díky tomu si to spousta lidí opět připomněla. Islands in the Street.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Prostě jako fenomenální duet Kenny Rogers a Dolly Parton a jedna z těch srdcovek, kterou mám dneska v pátek, vybíráme u nás na Hit Radio. Tak co? Vzpomněli jste si na nějakou situaci? Vzpomněli jste si na tuhle písničku, že jste ji kdysi dávno někdy slyšeli, pak jste na ní dlouho zapomněli? Přesně o tom jsou srdcovky. O vašich vzpomínkách, o emocích a nebojte se o ně podělit. 777-937-777, to je prostor, kam můžete psát svoje zprávy, WhatsApp, SMS a ještě lépe nahrávat hlasovky. A možná taky přemýšlet o tom, která je ta vaše srdcovka. Jo? Teďkon společně skočíme do roku 2010. Na řadu přijde skladba, která má v sobě přesně ten typ energie, který jako vás trošku donutí zvednout hlasitost, možná částečně narovnat záda a poskočit si. Jsou to totiž Example. A možná vzpomínáte na jejich velký hit Kickstarts. A za pár minutek nás čeká další skvělá věc. Taková sladká harmonie. Ono se to tak vlastně jmenuje. Sweet Harmony a budou Beloved. Posloucháte Hit Radio

0: Tohle je tak krásná písnička, já s ní teda mám spojeno hodně zážitků. A dokonce si pamatuju, že tohle snad bylo jedno z mých prvních CDček vůbec. Jsem byl hodně kazetový typ, kde se vlastně objevila tahle píseň Sweet Harmony, Beloved. A nádherná tečka za dnešními srdcovkami. A potvrzujete to i vy, protože chodí zprávy. Terka z Plzně napsala, no vy hrajete, to je nádhera. My tě zdravíme tedy. Ano, ano, ano. Teď to můžete ovšem ovlivnit i vy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Protože poslední bonusová srdcovka je vždycky podle vás, přátelé. Takže jestli takhle při pátku 3. července máte chuť, třeba jsem vám evokoval nějakou píseň, jak vám vyvstanuly ty myšlenky a ty vzpomínky, emoce a tak dál. Možná, že máte nějakou písničku, kterou jste dlouho neslyšeli, se kterou máte spojenou nějakou událost, klidně se o to podělte. 777-937-777. Vemte nejenom odvahu do hrsti, ale spíš vemte telefon a napište mi nějakou zprávu nebo nahrajte hlasovku a já vám vaší srdcovku pro dnešní den určitě velmi rád zahraju a bude to už za pár minutek. Takže 777-937-777. Ať zakončíme tenhle týden nějakou vaší pěknou srdcovkou.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu
10: Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren a Ordinary právě teď na Hitradiu. No a přátelé, poslední tečka za srdcovkami.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Nesmí chybět, vy jste ji obstarali a děkuju moc všem za zprávy, protože už jenom to, že jste si našli chvilku, vyťukali jste celou tu zprávu a poslali jste ji na 777-937-777. To samozřejmě vděčí, za to vděčím vám a hlavně svědčí to o tom, že nás dobře posloucháte, jo. Ale mám tady od Feru jednu jako nádhernou zprávu, jo. Já mám takové nádherné vzpomínky na písničku, která se jmenuje 74-75. Neuvěřitelně krásný ploužák a pro mě vlastně úplně první ploužák v mým životě. Tak kdyby to šlo pustit, tak bych z toho, nebo bych z něj měl obrovskou radost, protože od prvního ploužáku uteklo 31 let, takže byl by to vlastně úplně návrat do dětství, jo? Tak jo, já totiž vím, jak se ta písnička jmenuje. 74-75 je naprosto správně, jsou to Connells a hrajeme právě teď. Závěr týdne a srdcovky Hitradia přesně podle vás, tohle je ta správná tečka.

0: Hit Radio s vámi, pátek a lekce před 1:45. Nicméně, po 2 hodině, to znamená po 14. tady na Hit Radio otevřeme jedno opravdu zajímavé dovolenkové téma. Sám jsem tomu nevěřil, ale představte si, že víc jak 70% lidí si někdy zabalilo na dovolenou zbytečně moc věcí. No a 40% se vrátilo domů s oblečením, které vlastně vůbec nepoužilo. To znamená, že jste si ho vozili úplně zbytečně. Máte to podobně, stejně, stalo se vám to někdy? Je to pravda, anebo je to blbost? Klidně si se mnou zavysílejte a kdo přidá svůj názor, tak pro toho budu mít herní voucher v hodnotě 5000 korun do OCMI, tedy House of Fun v centru Prahy na Národní třídě. Tam je několik pater zábavy v Levels, je tam létající zážitek Flyvista, technologická cesta časem Back in Time a spousta dalších atrakcí pro děti, teenagery i dospělé. Zkrátka jako ideální místo, kde se nenudí celá rodina, nebo třeba parta kamarádů, vlastně ani dospělí se tam vůbec nenudí, jo? Takže tohle bude odměna pro vás, možná motivace k tomu, abyste vysílali se mnou, takže zhruba za 1:30 otevřeme tohle velmi zajímavé dovolenkové téma. A za pár minut pro vás další skvělá muzika, třeba Katio Ajon.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byl Evanescence, za chvíli jedna hodina, Hit Radio s vámi, tak stále dobré páteční odpoledne, dáme si Marka Amboran, dáme si taky Four Non Blondes, to všechno vám bude hrát už za chvíli. Chystáme pro vás další čerstvé zprávy a to za okamžik, předtím se vrhneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se tvoří kolony, tak počítejte se zdržením. A na Českolipsku v Doxech v Nerudově ulici probíhají práce na silnici, tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani 6. července. Pokračuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
11: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den české státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
10: A pak také na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to Hrad. Krátce před ním odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Většina hradů a zámků prodlužuje v létě otevírací dobu. Některé z těch ve správě Národního památkového ústavu otevřou i v pondělí. Letní sezona pak vyvrcholí 22. srpna hradozámeckou nocí. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Jablonecká přehrada se zbarvila do tyrkysové. Na jablonecké strážníky městské policie i na hasiče se v posledních dnech obraceli lidé, kteří si všimli podezřelého zbarvení vody v zátoce přehrady v ulici Zahrází. Zbarvení vody ale podle hasičů způsobuje výskyt sinic a nejedná se tak o únik nebezpečné látky.
13: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
12: Na severu Čech nás odpoledne čeká

0: polojasná až oblačná obloha. Vítr o rychlosti až 25 km v hodině a teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni.
1: Na Hit Radio s vámi Kuba Urban, přeju vám dobré páteční odpoledne, hudebně Lučenzo a Don Omar a za chvíli zmínka o svatbě roku.

Jeden z těch klasik, dneska už to tam můžeme zařadit, tohle byly Fornon Blondes. A tohle je taky vaše Hit Radio, za pár minut s Pitbullem anebo Týnou. Ale taky s dnešním datem 3. července. Pozor, jako zásadní velkolepá událost, která se jako zapíše do dějin pop music a určitě i New Yorku, jo? Protože v New Yorku to způsobuje obrovské manévry, v podstatě jako návštěva prezidenta. Taylor Swift a Travis Kelce se dneska berou, no jo? Jejich svatební oslavy se odehrají na, já bych řekl, pro svatbu na celkem netypickém místě, a to je Madison Square Garden. Ano, na první dobrou to zní trošku šíleně a zvláštně, svatba ve sportovní hale, jenže pravda, u nich to celkem dává smysl. Pro Taylor Swift je Madison Square Garden vlastně jedna z nejikoničtějších koncertních scén, kterou mnohokrát vyprodala, a pro Travise Kelceho je to vlastně svět sportu, velká arena, velká show, světla a tribuny, takže jako dává to svým způsobem nějaký smysl. Jenom abych si to připodobnil. Jo. Bylo by to něco podobného, jako kdyby Eva Farna měla svatbu v Edenu. Jo? Jenom byste věděli, jak vlastně jako významná událost by to měla být. Podle zahraničních médií má jít o opravdu obří akci pro 1000 hostů. Kolem haly teď momentálně stojí policejní zátarasy, uzavírají se okolní ulice a platí velmi přísná pravidla. Mluví se dokonce i o absolutním zákazu telefonů. Nejenom pro hosty, ale taky pro personál. Zkrátka, aby neuniklo žádné takovéto rozmazané video z parketu někde na sociálních sítích dřív, než to celý zkontrolují novomanželé. Jo? Takže vlastně celé to zasahuje do života New Yorku. Navíc tam teďkon ve Spojených státech je prodloužený víkend, bude se slavit 250 let americké nezávislosti a navíc je tam šílená vlna veder, něco jako minulý týden tady u nás. Takže do toho všeho jako šílený manévry, ale já věřím, že Taylor Swift si to asi jako s manželem užijou. No tak přejme jim to, za mě jednoznačně svatba roku 2026. Já mám pocit, že nic většího už letos asi nebude. A když Taylor Swift a její svatební den, no tak Fate of Ophelia. Právě teď. Hit Radio s vámi. Dobré odpoledne.

0: sám.
1: Tak to pochopu, že konec. Týna s Rytmusem a jejich příběh. A taky vaše Hit Radio za pár minut s Anastasiou. Left Outside Alone. Mimochodem, Anastasia by se prý měla vrhnout na Karlovarský filmový festival. Něco jsem jako slyšel, že by si tam snad měla mihnout nebo co. Tak dáme si její Left Outside Alone a kromě jiného zahraje taky Teddy Swims. Takže velké hity zaručeny, pátek pokračuje, dobré odpoledne.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Je tak oslnivě stylová a konečně v české Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
5: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Jeden hit za druhým, to vám servírujeme dneska odpoledne v pátek. Hit Radio s vámi, Rose a Bruno Mars za pár minut a pate a pate. Ale dneska 3. červenec. Už jsme to probírali z mnoha úhlů, třeba i z toho, že dneska je den veselky Taylor Swift, což je zásadní. Ale když se podíváte do historie, do kalendáře, do takových těch výročí, tak najdete jedno zásadní datum roku 1985 a to je právě 3. červenec. To znamená, před 41 lety byl ve Spojených státech uveden film Návrat do budoucnosti, tedy Back to Future, což je dneska už absolutní klasika. Marty J. Fox, samozřejmě taky Christopher Lloyd a za mě jedna z nejlepších takových jako science fiction komedií, která vůbec existuje. A vždycky, když na tenhle film někde narazím, ať už je to jednička nebo dvojka, tak si to prostě jako velmi rád pustím. Možná, že to máte velmi podobně. A proto pojďme zazpomínat třeba i na legendární scénu, kterou doprovází tahle muzika. Huey Lewis and the News, The Power of Love, což je jedna z těch melodií, které se objevily ve filmu. A dokonce i sám Huey Lewis si zahrál v porotě, kdy hodnotí kytarové solo Martyho McFlye právě teď. Návrat do budoucnosti.

0: Chystáme se už za pár minut další skvělé hity, třeba od No Name. Čeká nás taky Shakira. A vy posloucháte Hit Radio. Ano, pomalu celá republika se za chvilku přesune do Karlových Varů. Tak ne, to přeháním samozřejmě, ale takové to dějiště se tam samozřejmě bude postupně přesouvat. No a některé celebrity už tam jsou, vždycky, když si otevřete bulvár, tak už tam vidíte, jak někdo měl včera celkem oslavu, jak někdo táhnul až kránu domů a tak dále, a tak dále. Ovšem, hlavní hollywoodská legenda Dustin Hoffman už je taktéž v Karlových Varech a letos získá na Mezinárodním filmovém festivalu cenu za celoživotní přínos kinematografii. Mimochodem, už ho zachytili, podepisuje se v podstatě kdykoliv vyjde na kolonádu, jo? No, vlastně bez toho to ani nejde. Tak za pár minut další hity, včetně No Name. Ně alebo ano.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
5: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
6: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
7: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: osobák s motorkou. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením provozu a taky s kolonou. A opatrně dneska na průtahu Libercem, tady budou v obou směrech probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto láká k pohybu, lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá také úrazů. Jak jim předejít, poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
8: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
7: No a častým viníkem letních zranění je také alkohol. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se ale letos zatím prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny beder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Jablonec se přece jen dočkal pohárové Evropy, kam postoupí po průšvihu Karviné. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se tak do poháru dostal Jablonec, který si zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Své síly změří s chorvatským Varaždinem.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, teploty mezi 18 až 22 stupni a bude taky poměrně větrno. K večeru by se pak mělo vyjasňovat.
10: Tak a přátelé, máme po druhé hodině odpoledne, s vámi je Kuba Urban a s vámi jsou taky velké hity Jason Derulo a za pár minut otázka dne.

0: Možná, že máte těsně před dovolenou, možná, že už balíte kufry. Ono, balení kufru, to je jako záležitost sama pro sebe, jo? Já jsem tom teda osobně s váma, protože ještě dneska vlastně odlítám na Dovču a ono, zabalit si kufr, to je někdy kumšt. A představte si, že podle průzkumu až 71% lidí si někdy zabalilo prostě zbytečně moc věcí. A 40% lidí se vrátilo domů s oblečením, které na dovolené vlastně vůbec nikdy nepoužili. A tak otázka toho dnešního dne je víc než jasná, jo? Je to pravda? A nebo je to úplný nesmysl, že 71% lidí si prostě někdy zabalilo na dovolenou prostě až moc věcí, moc oblečení. Jak jste na tom vy? Vysílejte se mnou, právě teď máte příležitost si říct, tak tohle je pravda, tohle se mi děje taky, jo? A nebo vůbec, jako nesmysl, beru si dvoje trenky a to vždycky stačí. No, zkrátka, před odjezdem člověk většinou balí jako realista asi tak prvních 5 minut, jo? Pak už se to zlomí, najednou si říkáte, a co když bude chladno, tak tu bundu bych tam asi taky mohl dát, že jo? A druhý boty, no určitě, hele, trenky 100% ty potřebují minimálně patery, ne, 15 rovnou, kdyby náhodou něco, že jo? Je to taková dovolenková sci-fi, jo? Balíte si zkrátka věci pro život, který byste jako teoreticky mohli potřebovat. Nakonec zjistíte, že půlku kufru jste vůbec nevybalili. Tak mi dejte vědět, jak jste na tom vy. Co jste si kdy naposledy zabalili jako na dovolenou úplně zbytečně? Kolik outfitů se proletělo k moři a zpátky takzvaně jenom jako VIP pasažéři v kufru a zabírali vám to místo? 777-937-777, to je to správný číslo, kam směřujete svoje hlasovky a taky svoje zprávy. Protože, přátelé, nebude to jít tak zadarmo. Já mám pro vás 5000ovou voucherovku, takovou poukázku do OCMI, do House of Fun na Národní třídě, kde najdete Levels, Fly Vista, Black in Time a taky spoustu další zábavy pro malé i velké, pro celé rodiny, pro partičky, pro děti. Můžete to tam celý v podstatě utratit, jo? Takže 5000 do OCMI, House of Fun, může být váš, když mi teďko napíšete, co jste si jako zabalili a jestli to děláte pravidelně, že si zkrátka balíte daleko víc, než je potřeba. 777-937-777!
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
0: Hledáme ty, kteří patří mezi 71% lidí, kteří si někdy zabalili zbytečně moc věcí na dovolenou. A potom říkali, tak tohle snad ani nemusíš prát, prosím tě. To jsem vůbec nepoužil, no tohle. A pak nemůžete zavřít kufr. Pojďte na to, 777-937-777.

0: musím teda říct, kamarádi a přátelé, že balení na dovolenou, koukám, že s tím máme všichni trošku problémy. Pak se nemůžeme divit, že máme přeplněný kufry, když taháme zbytečnosti, že jo? Ano, dneska vyšel takový zajímavý průzkum, 71% lidí si někdy zabalilo zbytečně moc věcí na dovolenou, že to zkrátka vůbec nepoužili. A 40% se vrátilo domů s oblečením, který jako vůbec nevybalili. A jestli to máte stejně, tak jste měli psát svoje příběhy na 777-937-777. Já teda moc a moc děkuju, protože jste přímo neuvěřitelný. Těch příběhů přišlo, jako to jsou stovky a ještě to tady furt na mě bliká a bliká a bliká. Ale samozřejmě odměnu může dostat jenom jeden jediný. Já mám teď na telefonu Dana, kterému přeju dobré dopoledne, a teda odpoledne, prosím tě. Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Dane, prosím tě, ty jsi letěl do Kalifornie, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. Na... A... Povídej.
0: No povídej, jako hele, pistácie, Kalifornie, cesta do Kalifornie, mě to teda jako velmi pobavilo. Tak pojď seznámit všechny ostatní s tím, jak to tehdy bylo.
1: Hele, letěli jsme do Kalifornie asi na měsíc a kamarád se potřeboval zabalit pistácie, protože máme oba dva rádi, jak jsme letěli spolu, říkáme na takový ty dlouhý večery, ať máme co kousat. No jak jsme samozřejmě zabalili do zavazadla, přivezli jsme, no jenže... Tam se kupuje samý hlouposti, dobroty a něco jiného, takže zůstalo to v zavazadle. No a co se nestalo, jsme to samozřejmě přivezli zpátky do Čech, což je docela v pohodě, což je normální, ale potom jsme takhle seděli na zahradě, už jsme jedli tady v Čechách, ty pistácie, a kamarád říká, hele, tady je to napsáno, že je to vyrobeno a pěstováno v Kalifornii, což znamená, že jsem do Čech, aby jsme si je tady mohli koupit, a následně jsme my je dovezli zpátky do Kalifornie, takzvaně na kukačku. No a zase jsme je přivezli zpátky Čech, aby tady jsme je mohli sníst, takže jsme říkali, jo, pistáce je mají skoro odcestováno víc než půlka českého národa.
0: No to je pravda, člověče, takže vy jste je vlastně vzali takzvaně za rodinou, jo, jako,
1: jo,
0: aby se podívali.
1: Aby pozdravili.
0: No a byli dobrý, prosím tě, aspoň.
1: Byl výborný, slaný, pistácie jsou vždycky dobrý.
0: No tak, hele, tenhle příběh s pistáciema z Kalifornie a cestou do Kalifornie a zpátky ti vynáší skvělou věc, což je herní voucher v hodnotě 5000 do zábavního centra House of Fun v máji, takže až pojedeš do Prahy, tak se můžeš zastavit, protože na Národní třídě je obrovský barák, jmenuje se Máj, a je tam několik pater, Levels, Fly Vista, Back in Time, herní zábava a tak dál. Já myslím, že když vezmeš toho kamaráda, se kterým jste byli v Kalifornii, že si to užijete, co?
1: Já si myslím, že určitě já mu napíšu a myslím si, že to bude paráda.
0: Super, hele, voucher na 5000 je samozřejmě tvůj, já ti moc děkuju. Dané, mimochodem, dneska do kolika v práci?
1: Do 10.
0: Do 10 do večera, no tak hele, držím palce, zvládni to. A prodloužený víkend pro tebe platí nebo ne?
1: Prodloužený víkend platí, pracovní prodloužený víkend.
0: Jo, tak to je super, no, tak to jsme na tom podobně. Tak hele, děkuju moc za telefonát, pozdravuji a měj se krásně, jo?
1: Ahoj,
0: čau. A ještě jednou moc a moc, moc díky za všechny vaše příběhy, protože jste byli dneska skvělí. A malé ponaučení. Když si budete balit na dovolenou, neberte toho tolik. Je to zbytečný.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Hrajeme vám ty největší letní hity. Tohle je Kamrat a Feel Alive. Tohle se dobře poslouchá. Zvlášť, když teda venku není 40 stupňů Celsia. Ale ty příjemné teploty, které se jako drží maximálně okolo té třicítky, si myslím, že to je přesně tak akorát. Tak dobré odpoledne i před prodlouženým víkendem. Pátek nabírá velké obrátky, za chvíli tedy třetí hodina odpolední, což znamená jediné, že vy už se právě teď můžete těšit na vaši oblíbenou odpolední partu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Je tady pátek, přátelé, pohodička, klídeček, odpočinek a taky odpolední show na Hitradiu Kontakt. Já doufám, že máte připraveno všechno na prodloužený víkend, protože to, jak se dá takovýto prodloužený víkend strávit a jak ho můžeme do poslední minuty využít, probereme už za chviličku v odpolední show.
1: Hitradio Kontakt. Zlepši si náladu.

0: Gonna be golden. Hunter X právě teď u nás na Hit Radio. No, já jsem se vlastně těšil na tuhle chvíli. Teď je okamžik 3:15. Pátek 3. července. Víte co, já nechci provokovat. Někomu už dávno začala dovolená se začátkem prázdnin, někdo už dávno vyjel na prodloužený víkend, někdo se samozřejmě musí lopotit v té práci, jako, tak zdravíme samozřejmě všechny, který čeká třeba pracovní víkend nebo rovnou celý pracovní prodloužený víkend. Nicméně, tak jako já jedu na dovču, jo? Děkuju moc ještě jednou za všechny zprávy ohledně balení kufrů. Já jsem to vyřešil jednoduše, jedu s baťuškem a jestli máte jedno nebo dvě trička, to už je v podstatě úplně jedno. Nicméně po naučení stále platí pro vás a tak jsme si to dneska potvrdili. Ano, drtivá většina, víc než 71% z vás prostě jakoby balí na dovolenou zbytečně moc věcí. Takže až to budete házet do kufru, než odjedete, tak si říkejte, pláštěnku tu určitě potřebuju, nepotřebujete, prosím vás, jo, prostě tam pravděpodobně nebude. A kdyby náhodou, tak se na chvilku schováte někam prostě pod střížku a zvládnete to. A boty taky nemusíte patery. Jo, stačí dvoje, já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, děkuju moc za pozornost u nás na Hit Radio, uslyšíme se vlastně až za týden. No a do té doby, než vám ve tři nabídneme další čerstvé zprávy, tak samozřejmě mám pro vás výběr skvělých hitů. Rihanna. Kromě ní třeba Enrique Iglesias připraven, anebo pro všechny, kteří dneska mají přece jenom o něco horší den, i když je pátek před prodlouženým víkendem, Bad Day Daniel Porter, uslyšíte taky za chvíli, jo? Tak se mějte, ahoj!
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Došlo k dopravní nehodě dvou osobáků na místě policie. Počítejte tady s kolonou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani na 6. července. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
8: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán. Na den české státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
7: Kromě toho ještě na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Německo zřídilo v Rostocku centrum pro koordinaci odstraňování munice z druhé světové války z dna Severního a Baltského moře. Podle německého ministra životního prostředí představuje stará munice časovanou bombu. Riziko není v explozi, ale uvolňování toxických látek do moře. No a slovenský hokejový brankář Matej Tomek bude i nadále působit v extraligovém Litvínově. Na severu Čech uzavřel novou roční smlouvu. Informoval o tom klubový web Verby.
9: Fotbalový servis.
7: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play-off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguají na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1-1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat. Po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Na severu měříme aktuálně 19 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 21, máme polojasno, místy oblačno, k večeru počítáme až s vyjasněním.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show a s vámi je Denisa Janečková. My si to dneska užijeme, rovnou si řekneme nějaký tipy, který tady u nás v kraji si můžeme užít na prodloužený víkend, takže rozhodně nastražte uši a otevřete svoje kalendáře, ať si to můžete poctivě všechno zapsat. Do té doby si dáme Davida Guettu, Alphaville, Ava Max a taky Forever Young. Tak krásný odpoledne.

Urban, Žník a taky Little Hollywood. Kousek, který jsme si užili na start dnešní odpolední show na Hit Radio Kontakt. No ale nás čeká prodloužený víkend. Další prodloužený víkend tohoto roku. Každý jsme na to nadšenej. Já věřím, že každý máme různý plány na to, ale pokud náhodou nemáte, nebojte, přináším vám tady všechno, co nám nabízí tenhle víkend v Libereckém kraji. Třeba zítra a taky v neděli si užijeme hejnické slavnosti, při kterých budeme i my společně s Hitrádiem Kontakt a naší Fun a Relax zónou, takže vy můžete určitě vyrazit, protože to nabízí spoustu programů a zároveň samozřejmě i toho hudebního. Vystoupí třeba René Dank nebo We Are Domy, zároveň taky Vojtáno a spoustu dalšího, takže určitě můžete vyrazit do Hejnic. Zároveň odstartovali každoroční prohlídky s princeznou na zámku Sichrov, takže pro malý princezny i prince rozhodně krásný program, kam vyrazit. Zároveň můžete vyrazit taky na vítání léta na Grabštejn, projet se parním vlakem Českým rájem, anebo si užít třeba hradní slavnosti ve 3 dny ve středověku na Bezdězu. Takže je toho opravdu spoustu, co vybírat. Schválně mi dejte vědět, kam vyrážíte vy a my si jdeme užít další pecky, protože právě teď je před námi kapela Poetika a taky Blízko. Takže si dejte hlasitost doprava a jdeme na to.

0: a taky Raise Your Glass. Pokud jste náhodou byli na Evě v Edenu, tak jste tohle mohli slyšet právě v podání Evy Farný. A můžu vám říct, že to znělo velice podobně, stejně jako Pink. Naprosto skvělá skladba, naprosto skvělá interpretka, to je i naše Eva a zároveň taky Pink. Každopádně, jak už jsme si říkali, nás čeká prodloužený víkend. Další prodloužený víkend tohoto roku. Řekli jsme si pár tipů, kam můžeme třeba vyrazit, ale zároveň je taky potřeba říct, že kamarádi, nebojte, tohle jsou ty svátky, kdy budou otevřeny i velké obchody. To znamená, nakoupíte si a samozřejmě nemusíte dělat takový ty neskutečný zásoby dopředu. Užijeme si to v neděli a v pondělí jsou vlastně svátky, to znamená, že v pondělí bude taková malá neděle. Kdo by to nechtěl? Třikrát nenastavovat budík, to je prostě paráda. Takže ať už vás čeká úplně jakýkoliv program, doufám, že si ho užijete a hlavně, že budete mít krásný čas takhle o tom prodlouženém víkendu. Sebou na každou možnou cestu si můžete brát třeba i Hitradio Kontakt, protože to je ta nejlepší společnost, která tady s vámi bude pořád. Před námi Damiano David nebo taky James Arthur, tak buďte s námi.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více info v restauracích.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

James Arthur a taky Impossible. Krásný kousek, který mu vyhrál taky titul Amerika má talent. Každopádně před námi je kousek, který vyhrál snad na každý taneční akci za vašeho mládí i našeho mládí. Před námi je totiž gala a taky Freed from Desire. Kousek, který k pátečnímu odpoledni sedí jako zadek na hrnec. Co si budem povídat, tohle prostě chcete slyšet, jestli dneska budete razit někam za zábavou, za písničkou a nebo zkrátka prostě na diskotéku, tak tohle si určitě nechte zahrát od DJ, protože prostě na to se tancuje úplně samo a já věřím, že vás právě teď tím trošičku naladím na ten večer. Takže gala Freed from Desire, udělejte si kolem sebe trošku místo a pokud náhodou teďko balíte z práce, tak na chvilku přestaňte a 3 minutky si pěkně zatančete a dostaňte se do té páteční nálady. Jdem na to! My love

0: One Republic, All the Right Moves. V éteru Hit Rádia Kontakt krátce po půl čtvrtý. No a dneska máme 3. července. Dneska je taky den ocenění klimatizace. Já jsem se schválně podívala, na některých e-shopech už se opět naskladnily klimatizace po tom, co jsme útokem vzali všichni právě o víkendu, kdy teploty šplhaly nad 40 stupňů. A já bych vám doporučila, pokud náhodou nad tím přemýšlíte, ale říkáte si, no, tak teďko už nám ty teploty docela klesly, nevěřte tomu, co je venku. Jo, víc si o tom povíme během dnešního odpoledne. Každopádně, pokud náhodou máte možnost a chcete si pořídit klimatizaci, dneska je ten správný den na to. Takže do toho a my si jdeme užít společně třeba Evu Farnou a Miraje s jejich kouskem Vzpomeneš si. Už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
9: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
10: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byly Simple Plan a taky kousek Untitled. No a my máme jednu krásnou zprávu ze sportovního světa. Možná už jste si všimli, když jste třeba včera projížděli po sociální síti, že Martina Sáblíková se vdala. Na Instagram přidala nádhernou fotku s textem Naše navždy a tahle sportovní královna ukončila kariéru na olympijských hrách v Miláně letošního roku, teď jí ale čeká další životní etapa. Má partnerku Nikolu Zdráhlovou a věřím, že tady to je prostě nádherný. Naše navždy je krásný popisek, jednoduchý, ale docela mluví o všem a věřím, že když vám teď pustím další song, tak vám možná i slza ukápne. Tak si to pojďme užít. Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile a Martině a Nikole moc gratulujeme.

0: Luis Capaldi doznívá eterem Hit Rádia Kontakt a je čas podívat se na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na Semilsku v Radostné pod Kozákovem bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky, takže počítejte s omezením. A pozor na Semilsku v Chuchelně, v Kozákovské ulici. Tady nabouralo osobní auto taky do stromu, takže na místě probíhají vyprošťovací práce. Vy počítejte taky s omezením. Pokud o něčem víte, tak vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Pouští novou mapu Oáz chladu. Ta se v horkých dnech stane spásou pro každého, kdo zatouží po příjemném úkrytu před sluncem. Jak pomůcka funguje a co přesně v ní najdeme, řekne mluvčí Prahy Vít Hofman.
1: Mapa Oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách
0: nebo také místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody. No a kapitán chorvatských fotbalistů Luka Modrič po prohře 1-2 s Portugalskem zkritizoval video rozhodčí. Obě klíčové situace v zápase dopadly v neprospěch jeho týmu. Modrič se domnívá, že VAR není využíván správně a jeho posuzování se liší podle velikosti mužstva.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
3: Na severu aktuálně teploty okolo 20 stupňů, denní maxima se šplhají na 21, máme polojasno, místy skoro jasno a k večeru se nám má úplně vyjasnit.
4: Hit Radio Kontakt.
3: Pokračuje odpolední show, s vámi je Denisa Janečková, ladíte Hit Radio Kontakt a právě teď vám posílám Adele Rolling in the Deep.

Na Hitradio Kontakt, Linkin Park, Up From The Bottom, krátce po 16. hodině. My jsme si v minulý hodině pověděli o tom, že dneska je den ocenění klimatizací, rozhodně pokud náhodou nemáte klimatizaci, bude se vám hodit, a to konkrétně už přes příští týden, protože jsou hlášeny a další čtyřicítky a extrémně vysoké teploty. Konkrétně potom by se měly objevovat opět u nás v Česku v týdnu od 13. července do 19. července, to znamená přes příští týden, a věřím, že ta klimatizace bude úplně v každý domácnosti nutnost. Co jsem koukala, už jsou někde na skladě, takže rozhodně je berte, protože tím, jak jsme vzali útokem všichni už o víkendu, tak samozřejmě bude potřeba je vzít útokem znova. Každopádně tyhle teploty budou neskutečný, ještě že tady u nás v Libereckém kraji máme spoustu různých možností, kde se vykoupat, ať už to jsou přírodní koupaliště, nebo obyčejná koupaliště, nebo třeba koupaliště s tobogánem, všechno se počítá. Takže kamarádi, připravte se na to a jak říkám, radši tu klimatizaci kupte, nebo aspoň větrák, všechno se hodí. Teď už se jdeme užít Avicii a Hey Brother.

0: Na Hitrádiu Kontakt Ellie Goulding a taky kousek Close to Me. Velice blízko si dneska budou Taylor Swift a taky Travis Kelce, protože svatba roku už je tady. Ano, přesně tak, tihle dva se dneska berou a to oficiálně před celým světem, protože svůj slib už úředně mají, ale chtěli to dopřát i taky zbytku světa. Berou se českého času v 11 v noci a to v Madison Square Garden v New Yorku. Nepotvrdili detaily svatby, ale co jsem četla, tak všichni hosté museli podepsat mlčenlivost o téhle svatbě. Takže co vlastně se tam bude dít? Můžete mi klidně vzpsat vaše konspirační teorie na to, co by se mohlo dít na svatbě Taylor Swift v Madison Square Garden. Protože věřím tomu, že to bude pořádný. Špekuluje se o tom, že to bude taková minimodní přehlídka, protože Taylor rozhodně nebude celou noc, celý večer nebo celý den ve jedných šatech. Takže schválně, co by se tam mohlo dít ještě dalšího? Konspirační teorie otevírám, pište mi na WhatsApp 606 825 404 a já vám zatím posílám pecky jako Rehab a In My Head nebo Jeleny a Touha a Pláč. Už za chvilku.
1: Dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
3: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
5: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
6: Prémiový vzlet, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: starým křeslem.
1: Jelení a touha a pláč. Féteru Hit Rádia Kontakt. Krásný kousek, oblíbený kousek i vás a taky hlavně nás. My jsme se před chvilkou řekli, že právě dnes je ten den, kdy se koná ta svatba roku, celkově přes víc než milionová svatba Taylor Swift. Protože hosté museli podepsat mlčenlivost, já jsem se ptala na nějaký teorie vás, posluchačů, co si myslíte, že se na téhle svatbě bude dít. A koukám, píšete mi tady ve velkým. Třeba Eliška napsala, že si myslí, že v půlce obřadu by se mohlo otevřít pódium a zjistí se, že všichni hosté jsou kompars do jejího nového videoklipu. Což si myslím, že to by byl takový skem, který ale by měl myslím do hru. Jo, to si myslím, že by neprošlo jen tak. Ale zároveň je to hrozně vtipný. Koukám tady na zprávu ještě od Romana, ve skutečnosti si myslím, že to ani nebude svatba, bude to několikahodinová úniková hra a oddaní budou jen ti, kteří najdou prstýnky. Jako celkově pojďme si říct, že už je docela takový zvláštní, že Taylor Swift všechny přelstila, všechny pozvala na svou svatbu a všichni teď zjistili, že už jsou svoji a tohle je jenom taková svatba na oko pro veřejnost. Jo, vtipný. Vtipný a těším se na to, co z toho vlastně vznikne, co z toho bude a až se dozvíme, co se opravdu na Madison Square Garden dělo. Dneska v 11 v noci našeho času se bude dít tahle velkolepá svatba, takže uvidíme. Každopádně teď se jdeme užít Imagine Dragons a taky kousek Wrecked, takže dejte si to doprava a jdeme na to.

0: Zara Larsson a taky Lush Life. Féteru Hitrádia Kontakt, tohle je vyloženě letní pecka, kterou jsme si tady společně právě teď užili. Všichni určitě budeme docela dlouho ještě vzpomínat na minulý víkend, kdy naše teploty u nás nesahaly až ke 40 stupňům, někde dokonce i přes 40 stupňů. Každopádně to samozřejmě láká k tomu, že chceme bazén, chceme osvěžení někam k vodě a když zrovna nemáme tu možnost na zahradě mít bazén, tak se snažíme si poradit nějak jinak. Kamarádi, muž na Českolipsku rozebíral mostní pilíře a stavil z nich hráz. Chtěl prostě vlastní bazén v potoce. Takhle prosím vás ne. Jo? Když vám to řeknu naprosto jednoduše, jsou mnohem lepší způsoby na to, jak si udělat vlastní bazén, ať už si koupíte třeba jenom nějaký obyčejný kýbl, třeba větší nebo obrovský květináč. Zároveň ani bazény nešplhají na tak šílené ceny. Prostě jakoby takhle, z tohohle si nebudeme brát příklad, jo? Tady u nás na severu jsme kreativní lidi, já o tom vím, ale dokážeme tu kreativitu vymyslet i trošku jinak. Takže tady si neberte rozhodně příklad, do veřejných potoků se rozhodně nesahá a taky místních pilířů, ale doufám, že bazény většina z vás aspoň minimálně má a nemusíte řešit takovýhle věci. My se jdeme užít další pecky společně, Pharrell Williams a taky Happy nebo Disturbed jsou přichystaní už za chvíli, tak buďte s námi.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny. To je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Rádio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

of Silence a taky Disturbed. V Eteru Hit Rádia Kontakt. Kamarádi, tenhle týden opět probíhal souboj na instagramových stories, tentokrát o největší letní nezbytnost. Já když jsem se na to dívala hnedko ze začátku, kdy tam bylo několik různých možností, tak jsem jenom přemýšlela, co z tohohle by mohlo opravdu vyhrát vlastně jako tu největší nezbytnost na léto. Prozradím vám to, protože už je to známá informace, že podle našich posluchačů všech hitrádií vyhrává bazén. Bazén jako ta úplně největší nezbytnost. Každopádně měli jsme tady možnosti jako třeba pivo, větrák, deodorant, sandále, hudební festivaly, brýle a spoustu dalšího. A já si říkám, že vlastně je to snad ten nejtěžší souboj, který jsme doteď měli. Ve finále se utkal vodní meloun a bazén, zvítězil bazén o několik dalších větších hlasů. Každopádně věřím tomu, že v létě jsou tyhle nezbytnosti úplně všechny nezbytné, jo? Ať už je to právě aperol, ledová káva, deodorant, bazén, zmrzlina nebo spoustu dalšího. Vy mi klidně dejte vědět, pro co jste hlasovali vy a co byl za vás ten největší must have na léto a já vám mezi tím posílám další pecky. R.E.M. a Everybody Hurts. Každopádně děkujeme, že hlasujete, že nám pomáháte ověřovat, co je úplně to nejlepší, ať už je to úplně cokoliv, ale nejlepší všichni víme, že je ta hudba tady. Tak jdem na ní.

0: Rod Sewell. Jejich Firestone doznělo éterem Hitrády a Kontakt a my jdeme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na výjezdu z Liberce ve směru na Chrastavu. U Stráže nad Nisou došlo tady k dopravní nehodě elektrokoloběžky, na místě zasahují záchranné složky, kolona má téměř 3 kilometry, takže určitě tady opatrně a taky pozor na příjezdu do Liberce od Děčína. U Stráže nad Nisou havarovalo osobní vozidlo, i tady dávejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. V části Moravy je zvýšené riziko vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes dopoledne vydali meteorologové. Platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
8: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
7: Samotní policisté, záchranáři a hasiči už tento týden krev svědomitě darovali ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Měl to být konec levných zásilek z Číny, tomu už si ale našlo cestu. U části nabídek se objevuje informace, že zboží bude odesláno z evropského skladu. Neznamená to, že je evropské, znamená to, že už leží v Evropské unii. Tím povinnost platit poplatek 3 eura údajně odpadá. Píšou to Novinky.cz. No a slovenský hokejový brankář Matěj Tomek bude i nadále působit v extraligovém Litvínově. Na severu Čech uzavřel novou roční smlouvu, informoval o tom klubový web Verby.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Zítra čekáme na severu jasno až polojasno. Čekáme odpoledne trošku oblačno, během večera se může vyskytnout slabý dešť nebo přehánky. Teploty se zítra budou šplhat až na 23 příjemných stupňů.
5: Hitradio Kontakt.
0: Ladíte Hitradio Kontakt, odpolední show pokračuje. Před námi DJ Antoine, Beat Shakers a taky Mosh Ree, tak si to pojďme užít.

Sia a její Unstoppable, neskutečná žena, která prostě umí dělat hudbu naprosto se vším všudy. Tohle je kousek, který jsme si užili v odpolední show na Hit Radio Kontakt. No a kamarádi, zítra, 4. července, je to rok od blackoutu. Celoplošný blackout, který se stal. Věřili byste tomu, že už je to sakra rok? Mě by zajímalo, kde jste byli tenkrát. Kde se vám to stalo, kde jste přišli na to, že co, že vypadla elektřina, ale že je blackout na celém území Česka. Já se přiznám, já jsem byla v práci a strašně jsem si užívala to, že nefungují kamery. Že vlastně nefunguje kamera a to znamená, že šéf se nemůže koukat a já si můžu dělat víceméně, co chci. A vzhledem k tomu, že dělám tam, kde dělám a potřebujeme elektřinu, tak jsem nemusela dělat vlastně vůbec nic. Protože to nešlo. Zkrátka a jednoduše to nešlo. Zároveň jsem dostala slevu v pekárně na věci z chladničky, protože samozřejmě jinak by prošly, takže zároveň já jsem si to docela i užila. Vy mi dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, kde jste vy se nacházeli, když byl v loni blackout, a za chvilku to společně probereme. Do té doby Aneta Langerová a Srdcotepec.

0: Sworn a Ordinary. Krásný kousek, který jsme si tady společně na Hitrádiu Kontakt užili a společně taky vzpomínáme na loňský rok, kdy 4. července 2025 nastal celoplošný blackout v celé České republice. Já jsem se vás ptala na to, kde vy jste se zrovna nacházeli. Koukám, třeba tady mi napsala Lucka, že u nich v baráku to vypadalo jako společenský experiment, kdy všichni sousedi vyšli na chodbu a vlastně na sebe všichni koukali, nikdo ve finále nevěděl, co má říct a jak kdo má vlastně první začít mluvit, protože všichni tak nějak věděli, že to je asi nějaký trošku průšvih. Každopádně umím si představit tuhle situaci, koukám ještě třeba na zprávu od Týny. Seděla jsem doma, měla jsem dokonce i 0% signálu, žádný internet a jenom 100% paniku, že jsem si něco udělala s telefonem. Ano, když se na to vzpomenu, i já jsem měla problémy s telefonem a problémy s tím někomu napsat, protože signál taky vypadával. Kdo ví doteď, co to vlastně bylo? Každopádně mám taky krásnou vzpomínku na tenhle den, kdy moje nejlepší kamarádka vyrážela na úplně první rande. A dnes je to velká láska, jo? Takže to je taková moje krásná vzpomínka na celoplošný blackout. Díky za všechny zprávy od vás, protože tohle jsme zažili všichni a věřím, že na tohle budeme ještě vzpomínat. Teď už tady máme už další pecky, protože před námi Offenbach, Norma, Jean Martin a taky Overdrive. Už za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
7: Hitradio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy a We Pray, kousek, který je neskutečný. Podobně se šplhá třeba Kuliovi a Gangsta's Paradise. To je prostě klasika, kterou chcete všichni slyšet a kterou všichni hlavně znáte. Pokud právě teď, krátce před 17:30, už jedete konečně domů na prodloužený víkend, anebo vás třeba čeká takový ten odchod z práce, kdy víte, že si berete dovolenou a letíte někam za teplem, nebo třeba jedete prostě na chatu, na hory, na nějaký skvělý výlet, tak takhle věřím, že ten odchod zní úplně u každého z vás. Coolio a Gangsta's Paradise. To si dáme společně právě teď. A vemte si to jako takový malý příklad, že tohle můžete klidně pustit do repráku, až budete odcházet na svoji dovolenou a můžete tak naštvat svoje kolegy. Tady to je.

0: All We Got, Robin Schulz, Kiddo v éteru Hit Rádia Kontakt, takhle v pátek v podvečer. To jsou kousky, které se společně užíváme a samozřejmě i dneska si budete užívat a po 18. hodině večerní speciál. Společně s Káťou Pechovou je tady toho spoustu nachystaného, zároveň, jak dobře víte, máme dneska pátek a to znamená, že to bude znít ještě o něco líp. Máte tady přichystaný jména, jako třeba Luna, nebo taky Culture Club, Sixpence, None the Richer, taky OMD, no je tady toho spoustu a já věřím, že tohleto, to jsou prostě hity, které vás roztančejí. Takže páteční večer, ať už to bude na zahradě, na terase, doma hezky, nebo třeba na nějaký grilovačce, i na party, na posazení s kámošema, no úplně kamkoliv, kam jdete, tak si tohle určitě nalaďte, protože to jsou hity, které si chcete připomenout, na který si chcete prostě zatančit, zavajbovat, je to jenom na vás. Ale věřím, že si to užijete se vším všudy. Takže laďte i po 18. hodině, no ale teď si ještě společně pojďme užít Alex Hepburn nebo taky Kamarad, kteří jsou nachystaní už za chvíli.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio.
8: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Kamarád a taky Be Mine dozněl éterem hit rádia Kontakt v čase, kdy doznívá pomalu taky i odpolední show. My se uslyšíme společně zase v úterý od ve 3 hodiny, kdy se na vás budu těšit. Zítra se ale můžeme potkat na hejnických slavnostech, kam se těším, a budeme tam samozřejmě s celou naší fan a relax zónou, takže se určitě zastavte, protože věřím, že to je nabitý program, který stojí za to využít. Zároveň si užijte prodloužený víkend, užívejte taky na hit rádiu Kontakt další hity a já se loučím. Čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na trase z Turnova směrem do Liberce na příjezdu do Hodkovice nad Mohelkou bourala dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh a počítejte s narůstající kolonou a pozor taky na příjezdu do Liberce od Děčína u stráže na dně souhavarovalo ozubní vozidlo. Tady dávejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna dnes schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koalice a opoziční ODS omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře více pravomocí v omezení řečnické doby.

0: Belgii ani Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: V noci většinou polojasná, skoro jasná obloha, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ještě chladněji. Sobota pak zůstane polojasná, během dne oblačno, později na večer v severní polovině Čech také lokálně déšť nebo přehánky. Maximální teploty pro sobotu 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska ještě do 28. Foukat bude čerstvý nárazový vítr.
2: Krásný páteční večer všem, ano, dočkali jsme se, víkend za rohem, s vámi Kateřina Pechová a před námi samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A jo, je na co se těšit. Hned na start song, který v podstatě patří do 90. romantické komedie Sixpence None the Richer.

0: na světě je někdy krásně. Vltavíny prší z nebe.
1: Skupina Lucie a Srdce na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 18 hodin 8 minut k tomu, pátek a co víc, prodloužený víkend před námi. Je to tak, další prodloužený víkend, v pondělí je vlastně neděle. Jakože opět nemusíte do práce, 3 dny po sobě si nenastavit budíka, to je prostě nádhera. Zní to skvěle, že jo? Tak žádný zdržování se navzájem, jo? Žádný zbytečný úkoly, hurá domů, užijte si pohodičku, nohy nahoře a ty nejlepší hity k tomu Culture Club právě teď.

0: Luna a Mamboleo, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, 3 dny volna před námi. Pátek večer, to se vždycky tak nabízí, něco dělat, jo? Nebo jakoby dělat něco odpočívacího asi po tom týdnu. Napište mi, co máte v plánu. 777-937-777. Jestli se válíte, jestli vás čeká proválený víkend, nebo naopak vyrážíte třeba do Varu, nebo za jinou zábavou, napište mi, co plánujete a hlavně, jak se máte. S námi za chvíli Sax, taky Kim Wilde nebo Ricky Martin.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rick Martin a Christina Aguilera společně v éteru Hitrády a krásný večer. A ano, ano, já jsem zmiňovala, že většina lidí bude mít teď 3 dny volná, jak mi píše Kuba, tak samozřejmě je dobrý taky nezapomínat na ty, kteří mít volno nebudou, což je jasný, zvlášť u složek, jako jsou zdravotníci, hasiči, policie. Takhle, já, to je samozřejmě, ne všichni budou mít 3 dny volná, já tady s vámi budu, já se na to moc těším. Zvládneme spolu ten prodloužený víkend klidně i pracovně. Co je důležité? Pojďme se všichni domluvit, jo? Ať už máte v plánu cokoliv, ať už vyrážíte na festiák, nebo budete grilovat, nebo se jedete koupat, pojďme být extrémně opatrní, pojďme všechno dělat s rozmyslem, abychom právě tady těm složkám, bezpečnostním lidem, kteří se o nás starají, abychom jim zbytečně nepřidělávali práci. Co? To by šlo. Že jo? Tak jo. Další hity právě teď, Marky Mark. I'm about to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a good thing.

0: Kristýnka Iba spí. Petr Nagy, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, pátek je tu, 6:45, sluníčko pomalu, ale jistě jde spát. V noci bude poměrně chladno mimochodem, tak pokud stejně jako já teď rádi spíte s otevřeným oknem, tak pozor, ať to neodstunáte, protože to je zákon, jakmile se po vedru ochladí, tak jsme všichni nemocní, ano. Ale k vašemu dokonalému pátku. Máme dokonalý hity. 80, 90, Millennium, Texas, Say What You Want, taky Let Loose nebo Sugar Babes. Už za chvilku.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: tak slnivě stylová. A konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

rána show Aha a Crying in the Rain. Posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer všem, prosím vás, krást se nevyplácí, to je jasný, jo. Teď se stala poměrně kuriózní krádež, protože jeden zloděj ukradl tašku. To není tak divný, to se bohužel děje docela často, takže pozor na svoje osobní věci. Jenomže v té tašce byly 4 krajty. Žádný peníze, žádné hodnotné věci. Prostě ukradnete tašku, zdrháte s ní, pak ji otevřete a tam jsou prostě 4 hadi. To je v podstatě dokonalý trest za to, že jste se pokusili někoho okrást. Tak pozor na to, a s námi teď Mel a Kim.

0: Všechno bude fajn. Žentur na Hit Rádiu. Krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek, konečně víkend, navíc vlastně docela příjemný teploty. Věřím, že nejsem jediná, kdo si užívá, že je to teď takový akorát. Jo? Myslím, že to je úplně přesný popis. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvíli třeba tohle. Prostě nádhera. Berlin, k tomu Chris Rea nebo Seš.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Seš v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. Dneska slaví narozeniny Tom Cruise. A krom toho, že má na kontě spoustu skvělých filmů, jo, to víme, taky když se na to podíváte zpětně, tak Tom Cruise v téměř všech svých filmech běhá. On jako běhá výborně, ale opravdu v podstatě na tom má postavenou kariéru. Co je naprosto neskutečný, ten člověk opravdu nestárne. Schválně mrkněte k nám na Instagram Hit Radio, protože tam najdete jeho fotky postupně v těch letech. A já bych hrozně chtěla mít to, co on, jo, protože já myslím, že on ještě tak jako za 120 let bude vypadat pořád stejně. Takže přejem Tomovi všechno nejlepší k narozeninám a teď jsou tady Eminem a Dido.

0: Marie, Feels Like I'm In Love. Krásný večer z Hit Rádia, zdravím všechny, co s námi tráví pátek. Doufám, že už máte pohodičku, že už dneska ideálně vůbec nic nemusíte. Jediný co? Užívat si všechny ty hity, které si tu spolu dáváme, 80, 90 a milénium, to nejlepší. Za chvíli tak třeba Kine, Moloko nebo Tři sestry.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Komerční pozemek v Bučovicích u Vyškova za 10 milionů 194 tisíc korun, rodinný dům ve Starém městě na Svitavsku za 5 milionů 290 tisíc, rodinný dům v Hosíně na Českobudějovicku za 11 milionů 692 tisíce korun, rodinný dům ve Vystrkově u Pelhřimova za 5 milionů 850 tisíc a rodinný dům v Milhostově na Chebsku za 7 milionů 140 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: přídavek. Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku. Relax, drinky, animace. To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže. Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže? Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: It's Hozier.
2: 8. hodina, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a k tomu to nejlepší do vašich uší. Právě teď Mariah Carey.

Bruce Willis, Under the Boardwalk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pozor, už rostou houby, samozřejmě, ano. Já jsem teda zatím ještě žádnou nenašla, pač jsem nebyla v lese. Každopádně, důležitá věc, existuje nová aplikace, která je skvělá, do mobilu normálně. Atlas hub nové generace. Vyfotíte houbu v lese a ona vám prozradí, jestli ji máte sníst, nebo ji máte v tom lese rozhodně nechat a utíkat co nejdál. To je skvělý, ne? Jakože pokud ty houby moc neznáte, tak je to dost praktický. No a nebo se sebou můžete vzít třeba babičku, protože ty většinou všechny houby znají. Teď jsou tady Linkin Park a Crawlin'.

0: Legendární song Celine Dion All By Myself. Právě teď na Hitrádiu song, který zazněl třeba v deníku Bridget Jones. Ano, připomínka pro vás, který jste ho dlouho neviděli a vlastně byste si ho rádi dali. To je kouzlo 80., taky 90. a vlastně i milénia, protože nás vrací k těm nejenom legendárním songům, ale právě i filmům nebo seriálům. Taky samozřejmě si připomínáme fantastický jména. No a tomu tak bude i dál. Za chvilku s námi třeba Ozzy Osbourne. Naživo už ho nikdy neuslyšíme, ale tady si ho rozhodně dáme. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, už za chvíli.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

slíbený Ozzy Osbourne v éteru Hitrádia. Krásný večer vám všem. No pozor, takhle, doufám, že si užíváte to aktuální počasí. Jo, příjemný teploty, občas i sprchne, v noci se hezky ochlazuje, krása. Tak si to užívejte, protože údajně už se blíží nová masivní vlna veder. Je to tak? Horko by mělo u nás v Česku opět se trvat během týdne 13 až 19 červenec. Ještě máme chvíli na to se srovnat, jo, ty svoje termoregulace vnitřní, užít si, že je hezky a ne vedro, no pak to zase vypukne, jo. Tak jenom teď jsme se třeba možná poučili někteří, tak budeme doufat, že nám to vydrží a že tentokrát ty vedra nebudou tak strašní. S námi teď Dario G a

0: To je Hitradio. Blíží se nám 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pátečního večera. Pokud někam vyrážíte, nepřežeňte to, ať vám zítra není blbě. Mějte se hezky, krásný večer, no a za chvilku samozřejmě další hity. A to z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Legendární Scorpions, k tomu Right Said Fred nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Didi na na na.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu. S

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď cestu znamená.